0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna zahaleného mlhou vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webbera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webbera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Phantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilení zpěvák a nespěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Zbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný singl všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou jsem mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvoj-CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvoj-CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohodle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta než je David Foster si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i sazeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s Pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
5: On to ví, prý není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
0: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávou.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a budeme se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletl.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Ne, s tím mě hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. Dojeste to sami, já už jsem sytej. Pomoc mám mě nějak, sakra.
3: Dobrý, jo,
2: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postě, panecký sak. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mamu, prášek, kruty, udarej mě. Já nejsem se
5: to je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda. Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír. Ano, Evžen Huml, pacient, potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám, všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se na mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Říká, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráj, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickém vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový
1: jenom,
0: výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám,
0: takhle,
1: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: A, tak ne, jo nebo ne? Tak
1: rozmluvil ne. Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci Českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já, blbě.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuju.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruše
5: prostě
4: poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte
5: díky
2: se hezky,
5: jo,
2: Pepo.
5: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutnej, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, říká, už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Jo, já
2: Ačko, řekla, no super. Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Nápodobně, děkujeme. Děkujem. Pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepiček vybral dobře, tak bych chtěl pana
2: Sováka. Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, kterých dědkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne a vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, za mojí školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám, bylo po dešti. Tak jsem se šel nadechat čerstvého vzduchu. Až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel, on jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně, já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce.
0: Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak slumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo. Tak knížka je vaše,
1: no.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
1: No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Mm-hmm. Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jednou.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
2: To je Kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to tak bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale no. To bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějcích, no, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, no. Bratislava, Zlín, Trnava, no, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli lidi radost, tak
2: no.
1: To tak mysleli.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo.
0: Uh-huh. Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák odepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsaný, jo, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.

0: Je, minko,
1: to prohlídka Prahy.
0: Dva písaři, vzpomínáte?
2: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je to taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem, to všechno je vytesaný, takový obézní člověk vyvalil sud, zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím, vyvalil sud a pod ním je nádherný nápis dieta žaludeční, žlučníková, diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší o kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční, výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Kalamgalasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěžte svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. Ale tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc. A chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav z Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou a poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Mm-hmm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala.
1: Aha.
3: No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotili jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. A já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty A z toho, z té schrumáže těch slonů, jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Mají krásně, obrovskou paměť. Slovo.
7: Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba.
3: Ano.
7: Panu Tau,
3: ano,
7: abychom
3: ano,
7: věděli.
3: Ano.
7: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
7: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
7: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, děkujeme.
8: Chtěl jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce poprosk, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
7: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: říct, já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to
1: ne. Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudimský útulek hledá dobrovolníky, kteří by poskytli dočasný azyl kočkám. Sbírka na obnovu kostelních hodin v Lázních Bohdaneč na Pardubicku skončila. Složení české delegace na summit NATO není ani po včerejším jednání vlády s prezidentem jasné. A nás čeká zataženo až oblačno, místy déšť, v Pardubicích už poprchává a teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beranková, vítám vás. Útulek v Chrudimi hledá dobrovolníky, kteří by poskytli přechodný domov kočkám. Kapacita zařízení je omezená a už několikrát muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších zvířat. Snaží se proto spustit systém dočasné péče. Podmínky popsala vedoucí chrudimského útulku Tereza Němcová.
2: Bude to spočívat v tom, že nám čistě jenom poskytnou domov dočasný těm kočičkám, veterinu, krmení, všechno budeme platit my, budeme vozit kočičku na veterinu, budeme zařizovat všechno, jenom potřebujeme, aby byla možnost ty kočičky ubytovat jinde než v útulku.
0: Veřejná sbírka na obnovu hodin na věži kostela v Lázních Bohdaneč je ukončená. Město díky dárcům vybralo cílovou částku 280 tisíc korun dřív, než plánovalo. Dosavadní ciferníky ručičky mají nově nahradit repliky. Na kostelní věž je umístí do konce července. Město dárcům vyjádří poděkování, řekl nám starosta Josef Štěpanovský z ODS.
3: Není to samozřejmě o penězích, ale o nějaké symbolice s tím, že ty lidé, co přispějí, budou zapsáni v krmnice města, bude jim vyjádřeno poděkování v bohdaneckém zpravodaji.
0: Odvolací soud v Pardubicích včera pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem u Cotkytle na Orlicku, Ústecku. Potvrdil tak rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Žalobci, dědici původního vlastníka, žijí v Lichtensteinském knížectví a domáhali se několika pozemků pod vodním tokem března a protipovodňovými opatřeními. Prezident Petr Pavel se ani včera s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta včera dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
4: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
0: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Sport. Po čtvrté se mezi sebou ve finále nejvyšší basketbalové ligy mužů utkali Pardubice a Nymburk. Východočeši v předevčírem nedělním utkání obot vyhráli a snížili stav série na 1-2 na zápasy. Včera se stalo to samé, hrálo se doma od 18 hodin v Pardubicích na hřišti a nakonec jsme obot vyhráli 101-100. Stav série v tuto chvíli 2-2 na zápasy.
1: Počasí.
0: A počasí v Pardubickém kraji, jaký bude dnešek podle meteorologů, čeká nás ochlazení a deštivo. Zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky a déšť, teploty 17 až 14 stupňů, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Vítr slabý, předpokládané množství srážek do 1 mm. Jinak denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Omezení provozu ode dneška platící na Svitavsku, silnice 1/43, Březová nad Svitavou, ulice Brněnská, pracují tam na sítích a je tam částečná uzavírka 1/43, jede se kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné brzké ráno s Českým rozhlasem Pardubice v úterý 9. června. Začalo období kroužkování čápů černých. Každý pták dostane jedinečný kód, podle kterého odborníci poznají třeba místo jeho narození. Jak náročné je hnízda čápů černých najít, tak to se u nás dozvíte za chvíli. A chystáme i písničky, které nestárnou. Padá hvězda v podání Dalibora Jandy, taky si dáme Abu, Václava Neckáře a na úvod přichází Palo Habera a skupina Team.

0: Tři minuty zbývají do čtvrt na šest, je úterý 9. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan byl dočasně zbavený funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. O jeho dalším osudu teď rozhodne dozorčí orgán tvořený členskými státy, uvedly agentury AP a Reuters. Khana vyšetřovaly orgány OSN, už v květnu minulého roku sám dočasně odstoupil z funkce, připomíná agentura AFP. Obvinění vždy popíral a v minulém roce se stáhl z funkce, dokud nebude známý výsledek vyšetřování. Khan měl mít sexuální styk bez souhlasu s asistentkou ve své kanceláři, ve svém soukromém bydlišti a během služební cesty. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A jdeme do přírody. Ornitologové v Brdech letos okroužkovali první dvě mláďata čápa černého. Na rozdíl od čápa bílého hnízdí hlavně v lese. I proto je těžší ho najít, než třeba právě hnízdo čápa bílého. V Česku můžeme najít zhruba 500 párů. Reportérka Laura Hájková o tom natáčela.
1: Se skupinou přírodovědců jsme na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyrazili jsme k hnízdu, které je na smrku asi v 10metrové výšce. Vylezl k němu kroužkovatel Lubomír Trna.
2: Tohle je zrovna takový hnízdo, který je nižší. Jo? Ty čápy bývají většinou na takových jako stromech ještě výš, třeba 15 metrů, 20 někdy. Jo? V českým lese máme hnízdo, které je, myslím, dokonce na takovým statným smrku 25 metrů.
1: V hnízdě našel dvě čapí mláďata.
2: Tohle to hnízdo, to vidíte, to je takový rozsoše. To je velmi stabilní a je pěkný, je veliký. My jsme zažili, že ty čápy třeba i použili kání hnízdo, což je malý hnízdo, a jich tam třeba 4. Jo? A teďka si představte na tom, máte malé ploše, když ty 4 takový velký čápy mají vyrůst. Tak to je celkem problém. Ale tohle je komfortní hnízdo.
1: Čapí mláďata mají bílé chmíří na hlavě, ale třeba peří na křídlech je tmavě zbarvené. Kroužkuje a měří je ornitolog František Pojer.
3: Tady se mu už začíná zbarvovat ten žlutý zobák do šedozelená. Taky budu měřit délku křídla. Tady ten má 34-35 cm délku křídla, takže určitě je víc než měsíc starý. Takže ještě má tak měsíc do novilétnutí.
1: Obě mláďata dostanou kroužek na každou nohu. Jeden z hliníku a druhý z plastu.
3: A vidíte, tenhle je nějaký aktivnější, ten už chce někam odejít, takže musíme dokonce nás zdravit trošku. Že?
1: Podle čísla na kroužku ornitologové poznají třeba to, kde se čáp narodil.
3: Pak se budeme jenom těšit na to, jestli přijde nějaké hlášení a odkud, kam doletěli, nebo a jestli je třeba se s nimi setkáme za několik let někde při hnízdění, buď tady v Brdech, anebo může to být několik desítek kilometrů daleko, ale i stovky kilometrů.
1: Podle posledního sčítání čápů černých z roku 2024 v Česku hnízdí asi 500 párů. Zbrt Laura Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest vstává s vámi Český rozhlas Pardubice do úterka 9. června. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla o 11 setin bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, ten se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Co nás dnes čeká v Pardubickém kraji, tak doporučit můžeme třeba Letohrad. Město ve spolupráci s pečovatelskou službou láká všechny místní seniory na tradiční společenské setkání. Akce začíná ve 14 hodin na ostrově na Orlici. Těšit se můžete na vystoupení žáků Zušky Alfonze Muchy Letohrad a tanečního seskupení Babylenky. K poslechu i tanci zahraje turista band z Ústí nad Orlicí. Jako tradičně bude připravené taky drobné občerstvení ve 14 hodin na ostrově na Orlici a my zdravíme do Letohradu.
1: Počasí.
0: Dnešek už bude deštivý, v Pardubickém kraji očekáváme zataženo až oblačno, odpoledne bude od západu na většině území pršet, ojediněle se objeví i bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Přechodně může být i nárazový vítr s rychlostí kolem 55 km za hodinu. A to předpokládané množství srážek je od 1 do 9 mm.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová dospívala 7 minut před 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 9. června, své narozeniny slaví známí herci v Česku, třeba Jan Hrušínský. A co se týká těch světových, jejich jména budete asi znát. Je to třeba Oscarová herečka Natalie Portmanová a 9. června se narodil taky americký herec a hudebník, který je známý z filmů Střihoruký Edward a nebo Karlíka továrna na čokoládu. Hlavně z filmové série Piráti z Karibiku. Na mysli máme Johnnyho Deppa. Tak se teď vydáme na loď s černou vlajkou s dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo je pirát?
2: Piráti jsou takoví, kteří kradou a plujou na moři na lodi.
1: A proč kradou?
3: Protože mají, chtějí, aby byli bohatí.
4: A proto oni milují zlato.
1: A existují piráti ještě?
5: Ne. Jenom kostýmy.
1: A jak vypadali piráti?
3: Já vím, měli na sobě pirátský klobouk, měli ještě na ruce takovou háček a ještě měli tady jednu tyč, tam měli.
1: Místo nohy?
3: Jo.
2: Mají takovou čelenku, která jim zakrývá jen na oko.
5: Mec mají. Mají ještě na rameni papouška.
2: Kakadu.
1: Znáte nějakého nejslavnějšího piráta?
3: Já nevím, nechápe nic, neposlouchá, ale je trošku zmatenej a trošku hubenej.
2: Tak se jmenuje Marcipán.
1: Jak marcipán?
2: Jo, myslím, že takhle bych dala jméno nikomu potrhlýmu a hubenýmu.
5: Marcipán.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podrobnosti ve zprávách v 7. Pardubický kraj hledá osobnosti a organizace, které pracují v sociální oblasti a pomáhají lidem se zdravotním handicapem. Veřejnost je může do 30. června nominovat na cenu Duhové křídlo. Slavnostní vyhlášení bude 16. září. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systému po přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. Basketbalisté Pardubic vyhráli i druhé utkání finálové série nejvyšší české ligy. Východočeši porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem prohrávali o 2 body. Podrobnosti ve zprávách 6. Předpověď na úterý. Bude deštivo, zataženo až oblačno, odpoledne od západu na většině území déšť a přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, srážky do 9 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2 minuty po půl šesté míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byla Petra Beránková.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Valdemar Matuška, 7 minut po 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je úterý 9.6.2026 a my jsme tady s Petrou Beránkovou, taky s novinami. Krásné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ředitelství silnic a dálnic představilo starostům závěry dokumentace EIA k nové silnici 1/73. Ta má propojit Svitavy s Brnem. Po prázdninách se uskuteční veřejné projednání. Poprvé má být přebytečná zemina z tak rozsáhlé stavby využitá pro budování ochranných valů. S dokončováním dalších úseků dálnice D35, která do příštího léta propojí Svitavy s dálniční sítí, bude sílit tlak na výstavbu severojižního koridoru právě od Svitav na Brno. Přeplněná kapacitně nevyhovující silnice 1/43 už dnes dopravní nápor zvládá jenom s obtížemi. Silnice na Brno je tedy blíž, píše o tom v krajské příloze Mladá fronta dnes.
1: Koupaliště ve Skutči na Chrudimsku dál chátrá, město chce přestavbu. Jakube, viděl jsi o tom?
0: Tušil jsem trochu.
1: Není ani jasné, jestli stihneme otevřít příští rok, přiznává tamní starosta. Je to tak, s příchodem horkých dnů otevírají koupaliště po celém Česku, samozřejmě i v Pardubickém kraji. To ale není případ skoro 30 let staré plovárny ve Skutči na Chrudimsku. Ta zůstane zavřená už třetí sezonu po sobě. Město pořád pokračuje v přípravě projektové dokumentace a plánuje celé koupaliště postavit znovu. Občas jsme tam chodili s manželkou plavat, ale později jsme to vyměnili za přírodní koupaliště. Měli jsme to spojené i s výletem. Tak to vzpomínal tamní obyvatel Václav, kterého reportér deníku oslovil u nedalekého marketu. Plovárna je stará skoro 30 let a dlouhou dobu patřila k nejoblíbenějším v regionu. Dnes návštěvníky vítá vypuštěný 50-metrový bazén, poškozené břehy a prostory, na kterých se pořád výrazněji podepisuje čas. První vážné problémy se naplno objevily v roce 2021. Revizijní technici tehdy rozhodli o uzavření oblíbené skluzavky Kamikadze. Podrobnosti o koupališti ve Skutči na stránkách Chrudimského deníku.
0: Už jsem si myslel, že máš manželku. A to nebyla tvoje citace.
1: Ta nebyla moje.
0: Návštěvníkům večerního programu Mezinárodního divadelního festivalu Regiony nabídne hradecký dopravní podnik speciální noční linky zdarma. Ty budou v provozu před dny pracovního volna, pojedou v pátek 19. a v sobotu 20. a poté v pátek 26. června. Město letos linky pilotně otestuje a podle zájmu veřejnosti jejich nasazení během příštího ročníku festivalu rozšíří a nebo je nabídne i na jiné akce ve městě. Uzlovým bodem spojů bude zastávka Adalbertinum. Odtamtud každou hodinu vyjedou 4 autobusy do různých částí města. První vyrazí ve 23 hodin, poslední ve 3 ráno, řekl ředitel dopravního podniku v Hradci Králové Zdeněk Abraham. Podrobnosti najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: A nakonec jedna celostátní zpráva. Převedení veřejnoprávních médií po státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. Proč, povíme ve zprávách za 20 minut.

0: Americký ministr obrany Pete Hegseth se dočkal ostré kritiky od politiků i historiků za své poznámky o invazi migrantů v Evropě. Ty pronesl o víkendu při připomínce vylodění spojeneckých sil v Normandii v roce 1944. Historici mluví o zneuctění památky vojáků padlých v boji s nacistickým Německem, zatímco z úst britských politiků zní slova o nedostatku úrovně. Bohužel dnes jsou evropské pláže obsazovány jinými nebezpečnými ideologiemi, prohlásil šéf Pentagonu v projevu u příležitosti vylodění, kterým spojenecká vojska, včetně amerických, zahájila tažení proti hitlerovské armádě. Hegseth v projevu kritizoval evropské metropole za to, že na pláže na kontinentu připlouvají lodě a přicházejí lidé. V této souvislosti položil řečnickou otázku, jestli Evropa proti této invazi zakročí, anebo jestli je už moc pozdě. Další zprávy u nás uslyšíte v 6 hodin a teď dáme ještě jeden tip přímo z Pardubic. V ekocentru Paleta bude v 18 hodin pardubické letní ekofórum. Veřejná beseda o aktuálních environmentálních tématech, která se týkají města a okolí. Jestli vás zajímají různá témata o životním prostředí a chcete od nich slyšet od lidí, kteří se jim intenzivně věnují a rozumějí jim, tak dnes bude druhé pardubické ekofórum, tentokrát o třech tématech. Osoby z různých organizací a iniciativ, takže různé náměty. Třeba se dozvíte o invazivních druzích rostlin na Pardubicku, taky o problematice srnosečí díky organizaci Společně pro přírodu a bude tam i Darek Horník a téma spalovna nebezpečného odpadu v Rybitví. Debata začíná v 18 hodin v pardubickém ekocentru Paleta. Počasí. Připravujeme se na poměrně deštivý den, hlavně odpoledne, kdyby mělo pršet od západu na většině území Pardubického kraje. Obloha dnes bude zatažená až oblačná, ojediněle se objeví i bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploty mezi 19 a 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude mírný západní až severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky by dnes měly být dobré až velmi dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: kalendáři dnes není jméno Daniela ani Lucie, je tam jméno Stanislava, taky Anabela, tak jestli nějaké dámy s tímto jménem znáte, nezapomeňte na ně, jestli nějaké přímo poslouchají, tak přejeme jenom to nejlepší ze studia Českého rozhlasu Pardubice a to samé i vám, kteří dnes slavíte narozeniny. Teď je 5 hodin 50 minut, ještě k té Stanislavě, jedná se o jméno slovanského původu, ženská podoba mužského jména Stanislav, které se nejčastěji vykládá jako upevní ustav slávu Staniš se slavný. Ke známým nositelkám patří herečky Bartošová a Jachnická. Teď už pojďme k našemu odpolednímu programu. Po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host, tak jsme zvědaví na moderátorku Alex Minářovou, aby nám představila svého dnešního hosta. Kdo to bude?
1: Do Alex a host zavítá operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Hostuje na světových operních scénách a nezapomíná ani na české publikum. Co jí v nejbližší době čeká? Jak bude trávit léto? Jak pečuje o hlas a už jí někdy vypověděl službu? A jak zvládá kloubit kariéru s rodinnými povinnostmi? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
0: Elán a kamarádi, tak to je vystoupení, které bude dnes v pražské Libeňské aréně. Slovenské uskupení okolo hlavního lídra kapely Joža Ráže, které píše historii neuvěřitelných 58 let, uspořádá v Praze velkolepý koncert za účasti aktuálních členů a taky muzikantů, kteří patřili k Elánům v minulosti. Tak si teď Elány vychutnáme taky v programu Českého rozhlasu Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v květnu klesla. Koaliční lídři budou jednat s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. A nás čeká zataženo až oblačno, místy déšť a přehánky, teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné ráno z Pardubic. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v květnu snížil. Celkem bylo bez práce asi 13,5 tisíce lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,8%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v Pardubickém kraji druhý nejnižší, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
4: Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných osob snížil ve všech okresech. Do zaměstnání v průběhu května nastoupilo 1534 osob, z nich 48% byly ženy. Ty nejčastěji našly uplatnění v sektoru služeb a ve veřejné sféře. Konkrétně se jednalo o oblast zdravotní a sociální péče, vzdělávání nebo ubytování a stravování.
2: Luže na Chrudimsku zaplatí přes 8 milionů korun za přestavbu sportovního hřiště. Úpravy areálu budou zahrnovat víceúčelovou plochu, běžecké ovály i sektor pro atletiku. Podle podmínek smlouvy by měly být práce hotové do konce srpna. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další koaliční politici se ráno sejdou s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Na úřadu vlády s nimi budou mluvit o chystaných změnách ve financování těchto veřejnoprávních médií. Ředitelé by se měli dozvědět například to, s jakou částkou budou jejich společnosti v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ne z koncesionářských poplatků, ale ze státního rozpočtu. Podle premiéra Babiše by stačilo změnit jediný zákon.
5: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích. To znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
2: Financování ale určují taky samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Obě média změny ve financování dlouhodobě odmítají a chtějí zachovat současný systém koncesionářských poplatků. A plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na pátém místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců.
3: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli i druhé utkání finálové série nejvyšší české ligy. Východočeši porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem prohrávali o 2 body. Rozhodující tříbodovou střelu vyslal těsně před klaxonem pardubický pivot Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu zápasu střelecky vůbec nedařilo.
6: Já sám nevím. Neuvěřitelný. Za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
3: Počasí.
2: A nás čeká deštivo. V Pardubickém kraji zataženo až oblačno. Odpoledne bude od západu na většině území déšť nebo přehánky. Ojediněle se objeví bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, srážky do 9 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tlak se měnit nebude a bio dnes na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Z
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic. Kvůli výstavbě obchvatu je v úseku mezi Hůrkami a Počápli neprůjezdný jeden jízdní pruh a dopravu tam brzdí kyvadlově. Omezení potrvá 2 týdny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak už od nás víte, pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série s Nymburkem na 2-2. Čtvrté finále vyhráli 101-100. Na tento zápas se bude vzpomínat dlouho. Půl sekundy před koncem prohrávali Východočeši o 2 body. Rozhodla ale 3bodová střela z otočky Luboše Kováře. Tak se k tomu vrátíme podrobně kolem 6. hodiny 50. minuty. A za moment půjdeme do Moravské Třebové, která naplánovala na prázdniny rozsáhlé opravy škol a školek, tak uslyšíte, co všechno tam budou stavbaři dělat. A z muziky nás toho čeká taky hodně. Třeba Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, taky Miraj a Jahoda, Pavel Bobek, Má dívka N a na začátek této hodiny skupina Buty a píseň František. Je úterý 9. června.
3: Dobré ráno.

0: Dnes už je 9. června, blíží se letní prázdniny, ale prázdninové ticho ve školách v Moravské Třebové naruší stavební ruch. Město využije letní měsíce k řadě menších i větších úprav školních budov a do zlepšení jejich zázemí investuje skoro 6 milionů korun. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová.
1: Město má ve svém majetku budovy dvou základních a pěti mateřských škol. Stavební práce budou probíhat hlavně na základní škole u kostela, kde kromě oprav uvnitř objektu budou dělníci pracovat na nové přístavbě, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Takže v době prázdnin se bude dělat základová deska a začnou přípravné práce na výstavbu samotného objektu, jako je instalace techniky pro zvedání břemen, dopravu materiálu a samotné zahájení těchto prací.
3: Navíc využijeme prázdnin, aby jsme na škole u kostela vyměnili elektroinstalaci, která už má něco za sebou.
1: Doplňuje starosta za ODS Pavel Charvát.
3: A to je věc, která nelze dělat během běžné výuky.
1: Stavební ruch bude o prázdninách i na základní škole Palackého, říká vedoucí Matějka.
2: Budeme také rekonstruovat sociální zařízení a jeden kabinet na základní škole Palackého.
1: Na budově základní školy na ulici Československé armády obnoví stavba štítovou zeď. Město počítá v létě i s opravami na svých mateřských školách.
2: Budeme na mateřské školce Jiráskova dělat projekt na opravu střešního pláště. Na mateřské školce Peristická dojde k opravě části oplocení. Již v minulých letech bylo část oplocení měněno, včetně herních prvků. Budeme v tom nadále pokračovat. Potom z těch menších akcí na mateřské školce Jiráskova dojde k výměně kotle, tak aby jsme zajistili bez problémů dodávku teplé vody a vytápění.
1: Mateřské školy budou v době, kdy v nich budou pracovat stavbaři, uzavřené. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Teď jsou 2 minuty po 6:45, úterý 9. června, s vámi Český rozhlas Pardubice. Láska vítězí nad nenávistí. Na Kuksu exkluzivně uvidíte díky spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti jednu z mistrových nejoblíbenějších komedií nazvanou Jak se vám líbí. Stane se tak 28. a 29. srpna. Těšit se můžete na inscenaci plnou humoru, převleků, rodinných sporů a lásky, která nakonec všechno překoná. Na nádvoří barokního hospitálu se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. O komediální rovinu se postarají Jaromír Nosek, alternace Filip Cíl a Pavla Tomicová. Představení je určené pro diváky od 12 let. Jestli vás to zaujalo, tak budeme mít volné vstupenky, a to v Bleskovce od 22. června, tak byste se následně mohli vydat na letní Shakespeareovské slavnosti na Kuks. Držíme palce.
1: Počasí.
0: Zpátky do dnešního dne, kdy nás čeká deštivo a taky ochlazování. Oblačno je zataženo, zpočátku ojedinělé, během odpoledne od západu na většině území občasný déšť nebo přehánky, večer budou srážky ustávat. Teplotní maxima 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v úterý 9. června 7 minut po čtvrt na 7. Koupili jste ojeté auto a teď se obracíte na náš spotřebitelský servis, a to z důvodu reklamace. Jak postupovat, doplní spotřebitelský rádce Josef Černý.
2: Dnešní dotaz poslal pan Hinek, který koupil auto z druhé ruky, tedy nikoli z bazaru, ale od soukromé osoby. Po určité době reklamoval nějakou vadu, pro jistotu písemně, ale přestože uplynul měsíc, prodejce neodpovídá. Pana Hinka by zajímalo, jestli tady může odstoupit od smlouvy, případně se obrátit na Českou obchodní inspekci. Pane posluchači, bohužel ani jedno, ani druhé. Obě vámi zmiňované možnosti se týkají pouze případů, kdy je na jedné straně podnikatel a na druhé spotřebitel. Vy můžete pouze vyzvat prodejce doporučeným dopisem s dodejkou a pokud to nepomůže, nezbývá, než se obrátit na advokáta.

0: Hezké ráno, je úterý 9. června. Další zprávy má Petra Beránková.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Správa státních hmotných rezerv nechá opravit zabezpečení areálu v Chrasti na Chrudimsku. Součástí zakázky bude demolice náhrada plotů, které obsahují asbestové části. Správa už vypsala soutěž na dodavatelskou firmu. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Kauza se týká 100 milionové dotace z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně víc než tunu heroinu v přepočtu za miliardu a čtvrt. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Pašeráci je ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za víc než 10 let. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás dešivo a ochlazování, oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle během dopoledne od západu na většině území s občasným deštěm a přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, předpokládané množství srážek do 8 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je od pondělí na 5 dnů zavřená. Důvodem jsou opravy asfaltového povrchu, který poškodili kořeny stromů. Práce potrvají tedy do pátku 12. června. Cyklisté můžou místo objet přes městskou část Roudnička a nebo po nedaleké silnici 3. třídy. Objízdná trasa není vyznačená, řidiči i cyklisté by proto měli být na silnici opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak tolik cyklistika, pojďme ještě na železnici. V dopoledním seriálu se podíváme na vznik modelu Chrudimského nádraží. Ten věrně kopíruje skutečnou železniční stanici. Více dozvíte dopoledne ve 9:45 plus minus. Teď je 6:33, úterý 9. června, za chvíli taky pohled do dnešních novin. Ještě předtím olympici, slzitví mámy a teď Topan Chopin, Helena Vondráčková a Jiří Kor.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.

0: Tak jsme si trochu poplakali v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 6:45 v úterý 9. června. Přesto věříme, že jste veselí a teď si pročteme noviny s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Řidiči už můžou využívat opravený skoro 4-kilometrový úsek silnice 3. třídy mezi Studnicemi, Košinovem a hranicí Pardubického kraje. Stavba byla uvedena do režimu předčasného užívání a po dokončení administrativních kroků bude následovat její kolaudace. Oprava komunikace běžela ve dvou etapách a zahrnovala kompletní obnovu vozovky, včetně sanací konstrukčních vrstev v místech, kde to technický stav vyžadoval. Součástí prací byla taky obnova povrchu komunikace a úprava krajnic. Kraj tedy nechal opravit úsek silnice u Studnic, o tom píše Rudímský deník.
1: Česká Třebová Jakubé koupila za víc než 5 milionů korun historickou Hurtovu hospodu v Kozlově. Už si o ní slyšel?
0: Ne.
1: Zastupitelé výkup schválili v dubnu na podnět městského muzea i místních obyvatel. Ti se totiž báli, že by soukromý kupec mohl zničit genius loci tohoto vyhledávaného místa. Stavení se totiž nachází v těsné blízkosti chalupy Maxe Švabinského a je s životem slavného malíře úzce spjaté. Radnice bude teď pro objekt ve spolupráci s muzeem hledat vhodné využití. Píše Mladá fronta Dnes.
0: A zní to zajímavě a hezky.
1: Ano,
0: historická hospoda.
1: Ráda ji navštívím.
0: A ještě jedno téma, které se týká umělé inteligence. OpenAI brzy spustí proměnu ChatGPT. Místo odpovídání na otázky bude branou k AI agentům. Tak zní titulek dnešních Hospodářských novin a odkazuje na zjištění deníku The Financial Times. Společnost OpenAI, která za vývojem jednoho z nejznámějších chatbotů stojí, totiž vstupuje na burzu a hledá způsob, jak posílit svoji pozici oproti konkurenci. Ve stávající podobě totiž většina uživatelů za použití chatbota neplatí a nástroj tak firmě generuje miliardové ztráty. Za účelem získání většího počtu platících zákazníků se tak ChatGPT má přeměnit z chatbota primárně odpovídající na otázky v superaplikaci, která bude zpřístupňovat nástroje pro vykonávání konkrétních činností a další funkce poskytované partnery. Další podrobnosti najdete v Hospodářských novinách.
1: A ještě krátce sport nakonec. Jak víte, pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav finále na 2-2 na zápasy. Co se všechno dělo půl sekundy před koncem, vám povíme ve zprávách za 16 minut.
0: A nebo za chvíli bude i speciální reportáž, která se týká basketbalu. Počkejte si na ni.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi taky v České Třebové, kde dnes začíná výstava fotografií Petr Bodlák Křížem krážem. Potrvá až do 31. července a to na malé scéně.
1: Počasí.
0: A jaké bude počasí v úterý 9. června? Podle meteorologů oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, během odpoledne od západu už na většině území s občasným deštěm a nebo přeháňkami, večer budou srážky v Pardubickém kraji ustávat. Teploty maximálně do 23, na horách do 18 stupňů Celsia. Ještě chladněji by mělo být zítra přes den, kdy naměříme maximálně 18 stupňů. Dnes vítr mírný západní až severozápadní a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Pokáč ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 9. června 7 minut po 7:15. Za chvíli Michal Tučný a předtím sport. Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvou hře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Bokové. Jejich soupeřkami budou Američanka českého původu Nicole Melicharová-Martinézová a Novozelanďanka Erin Ritliffová. Tak to bude velký sportovní návrat. České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba zatím neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začíná v 19 hodin. A pardubičtí basketbalisté ti vyrovnali stav finálové série České ligy proti Nymburku na 2-2 na zápasy. Ve čtvrtém duelu vyhráli Východočeši 101-100, přitom ještě půl sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny ztráceli 2 body a pro obhájce titulu se zdálo být všechno jasné. Proti byl ale Luboš Kovář, který trojkou z otočky doslova zmrazil nymburský tým a naopak celou dašickou halu poslal do euforie. Reportér Ota Gutwirth byl u toho osobně.
1: Půl sekundy v životě člověka je mžik, během toho se nedá stihnout prakticky nic. A když máte zakončit basketbalový útok, zdá se to nemožné. Pardubickým se to ale povedlo. Poslední střelou, do které zněl závěrečný klakson, vyhráli nad Nymburkem čtvrté finále o jeden bod. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
2: To je neuvěřitelný. Já během playoff jsem používal hodněkrát slovo basketbalový bůh a jestli někdy to slovo nebo tady to spojení mělo nějaký nejvýraznější význam, tak si myslím, že tady v tu chvíli, protože myslím, že to bylo za ty všechny prohrané koncovky v sezóně, se to k nám vlastně otočilo, dali jsme, musím říct, šťastnou střelu. Je to neuvěřitelný, jo. A samozřejmě to dokresluje ten kontext toho, že jsme srovnali sérii 2-2, ta série je absolutně živá, neuvěřitelný.
1: Hrdinou okamžiku byl Luboš Kovář, který dostal přihrávku od Tumy, udělal otočku a vypálil na koš. Do té doby se střelecky trápil. Tímhle ale zajistil Pardubicím druhou výhru v sérii.
3: Já sám nevím. Neuvěřitelný. Za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
1: A to, že akce měla vypadat jinak, potvrdil i hlavní kouč.
2: První opce měla být určitě na trhe Bonhema a COVID měl být jako až poslední a určitě ne z té situace. On to ale dobře přečet, že někdo z hráčů uvolnil se pro míč a vystřelil tady tu jako neuvěřitelnou střelu.
1: Situace přitom vypadala pro pardubické prakticky beznadějně. Byl to nymburský kapitán Martin Kříž, který hraje ve výborné formě a poslal svůj tým právě půl sekundy před koncem do dvoubodového vedení. Pak následoval timeout a už zmiňovaná Kovářova střela. Celou akci hodnotil pro Českou televizi Martin Kříž.
4: Já si myslím, že jsme si hlídali ty potenciální střelce. Nevybavuju si, jestli Luboš byl úplně volný, ale 0,5 vteřiny do konce, střela z otočky, kolik jich dál za život takovýhle. Takže série 2-2 a myslím si, že pro diváky nádherná série, nádherný basket, tak si to trošku ještě protáhne.
1: V pardubické hale v tu chvíli většina fanoušků vystřelila ze svých sedaček a slavila. Nejprve poprvé, kdy míč skončil v koši a pak i podruhé, kdy rozhodčí Kovářovu trojku potvrdili. Takový závěr zápasu se povede možná jednou v kariéře. Fanoušci vytvořili v hale neskutečnou atmosféru, ale zároveň už teď je jasné, že je potřeba myslet na další zápas.
2: To jsou sportovní emoce, které jsou neuvěřitelné. Ty závěrečné ovace, ta radost. Musím říct, že si to jako člověk ani pořádně neuvědomuje. Ještě pořád v tu chvíli, já si myslím, že to všechno jako doceníme časem, ale my nemáme moc času jako tady vyradovat z tohohle vítězství, protože ve čtvrtek už čeká další zápas. A jak jsem říkal, ta série je teď hrozně otevřená, my do toho musíme jít už v tom pátém zápase, takže chceme vyhrát a jsme tomu titulu opravdu blízko.
1: Řekl po druhé domácí výhře hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Série pokračuje pátým duelem ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Z Pardubic Ota Gutwirth, Český rozhlas.
0: A ještě doplníme, že basketbalisté San Antonia ve finále NBA v Madison Square Garden porazili 115-111 New York Knicks a stav série snížili na 1-2 na zápasy. Medicine Man.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubický kraj rozdělí obcím přes 70 milionů na stavby kanalizací a čističek. Ženy starší 45 let se můžou od 1. července objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá skoro polovina lidí jako ohrožení nezávislosti obou médií. Ukazuje to průzkum. A nás na východě Čech čeká zataženo až oblačno, místy déšť a teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné ráno z Pardubic. Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podpory se dočká 43 projektů. Dotace můžou použít na stavby a opravy kanalizací, vodovodů nebo i čistíren odpadních vod.
4: Příspěvky jsou určené pro malé obce a místní části do 2000 obyvatel. Příjemcům pomáhají zvládat technicky náročné vodohospodářské stavby. Na území kraje aktuálně vznikají takto zaměřené projekty v celkové hodnotě 2 miliard. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Pomoc by to mělo třeba ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Například pokud žádanku vystavenou praktikem či gynekologem pacientka ztratí, nebo chce zareagovat na anotaci z mamografie, že již 2 roky nebyla na preventivním vyšetření a chce se na něj objednat hned, to znamená bez předchozí nutné návštěvy dalšího lékaře.
3: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. V květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondentů. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
3: Přes 8000 připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou 100 po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí.
7: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém finálovém zápase České ligy nad Nymburkem 101-100 a stav série vyrovnali na 2-2. Východočeši přitom měli na zakončení posledního útoku půl sekundy. V tu chvíli prohrávali o 2 body. Úspěšnou trojkou nakonec rozhodl souboj po bleskové nahrávce od Tůmy pardubický pivot Luboš Kovář.
8: To si podle mě přesně říkal Nymburk tohleto, že se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na 2, chtěli jsme to vyrovnat a jít do prodloužení, ale někdy to k tomu patří, k tomu sportu, takovýhle šťastný střely.
7: Počasí.
3: A nás čeká deštivo, zataženo až oblačno. Odpoledne bude od západu na většině území déšť nebo přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, místy s nárazy 55 km za hodinu. Předpokládané množství srážek do 9 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 4 minuty po 7 a mnoho omezení a uzavírek platících i od dneška na silnicích Pardubického kraje. Ta první je to Svitavsko na průtahu Litomyšlí. To je 35. ulice Moravská, část obce Fígnerova a ulice Kapitána Jaroše. Jeden jízdní pruh je kvůli práci na silnici úplně uzavřený. Další podobné komplikace Kyvadlově jedním jízdním pruhem se v tuto chvíli jede na Orlicko-Ústecku 1/14. Je to v Dlouhé Třebové za částí, která se jmenuje Hradčany. A ještě jedna novinka, stavební práce Pardubice, ulice Krozvodně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: České Třebové už více než 20 let bojují s invazivní křídlatkou. Proč je nekontrolované šíření téhle rostliny původem z Asie problematické, uslyšíte za chvíli. Je krátce po 7. hodině úterý 9. června a čekají nás písničky, které nestárnou. Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh, taky No Name, Děkujem, že si, Village People, Petra Janů anebo Karel Zich. Tak vám přejeme pěkný poslech a hezký den.
10: Dobrý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 9. června 8:02. V blízkosti Hormuzského průlivu se včera zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo zachránit, píše o tom agentura Reuters. Další zprávy pro vás chystáme na 7:30. V Česku začal týden invazních druhů, o tom si taky povíme podrobněji, pořádá ho agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Letošní ročník je zaměřený na monitoring a mapování invazních rostlin. Tomu se už více než 20 let věnují v České Třebové, kde je rozšířená křídlatka. Rostlina původem z Asie se později jako okrasná začala pěstovat i v Evropě. Brzy se ale vymkla kontrole a začala se spontánně šířit. Reportérka Barbora Soukupová zjišťovala, jak je to s jejím výskytem právě v České Třebové.
1: Tak tady zrovna vidíme lokalitu, kde už byl provedený zásah. Ta křídlatka je bylinná, ale dorůstá do výšky přes 2-2,5 metru.
2: Vysvětluje předsedkyně Svazu ochránců přírody Podorlicko Hana Grundová. My jsme teď nedaleko hlavní silnice v místní části Truby.
1: Vidíme tady suché trsy, které byly loni ošetřeny chemickým zásahem a je vidět, že tady na té levé straně to je jaksi zlikvidováno.
2: Tady u těch už postříkaných a suchých vidím, že to má dutý vnitřek.
1: Ale pořád ještě tady na části vyrážejí nové, mladé, zelené výhony se šťavnatými listy, které jsou větší než 10 cm, takže tady bude potřeba provést nějaký další zásah.
2: Jaká jsou další místa v České Třebové, kde tak jako nejvíc škodí?
1: Křídlatka je invazní druh, který se rozšiřuje velice často podél vody. V České Třebové ji najdeme na mnoha místech. Ty, kde se v loňském roce prováděl postřik, to bylo 78 lokalit.
2: Vy máte pracovní skupinu a máte rozdělené takzvané rajony po České Třebové a ty pravidelně kontrolujete.
1: V té mapovatelské skupině je 9 lidí. Ta dohoda je taková, že my pomůžeme městu s tím zmapováním v součinnosti s technickými službami, které dostávají naše podklady. Máme sdílenou mapku a oni zase na těch místech provádějí zásah a dávají zprávy zpětně nám.
2: Ještě si pojďme vysvětlit, proč vlastně křídlatka vadí.
1: Ona patří mezi invazní druhy, protože je nepůvodní, protože se rychle šíří, ale ona výrazně ovlivňuje ostatní rostliny, omezuje vlastně schopnost růst na určitém místě, omezuje biodiverzitu.
2: Na mapování a likvidaci křídlatky má Svaz ochránců přírody Podorlicko přislíbenou dotaci od Pardubického kraje z programu Péče o životní prostředí. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: úterý 9. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 3 minuty po čtvrt na 8. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v programu Nová zelená úsporám, kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace, jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry, jak bude možné o podporu žádat. To jsou témata další velké radioporadny, kterou vysíláme dnes dopoledne mezi 10. a 12. hodinou. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz anebo telefonní záznamník 221 553 780. Ve studiu znovu usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny odpovídat na vaše dotazy. Konkrétně to bude ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a taky odborný poradce z Centra pasivního domu Michal Čejka. Velká radioporadna vás čeká mezi 10. a 12. hodinou. Počasí. A taky nás čeká deštivo a ochlazování. V Pardubickém kraji bude oblačno a zataženo, zpočátku ojediněle, během odpoledne od západu na většině území občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat. Teploty budou dnes mezi 20 a 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Dobré ráno ze studia Českého rozhlasu Pardubice, 7 minut před 7:30 možná přejeme do Kolbenky, ta je dodnes mezi Čechy pojmem a do jisté míry synonymem pro velký strojírenský podnik. Název pochází od českého průmyslníka a vynálezce Kolbena, který svoji elektrotechnickou továrnu Kolbena spol založil 9. června 1896. Později se rozrostla v kolos ČKD. Tenhle genius byl partnerem takových veličin jako Thomas Alva Edison a Nikola Tesla. My se ptáme, jak se Kolben jmenoval křestním jménem. Byl to Eduard, Emil anebo Egon? Napište nám to na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou studio.pardubice@rozhlas.cz a ptáme se na křestní jméno pana Kolbena, průmyslníka a vynálezce. Za správnou odpověď nabízíme CDčko Elena Ferrante Prolhaný život dospělých v podání Terezy Hoffové. Je to od autorky proslulé Geniální přítelkyně a takový je tady její nejnovější román v audiopodobě, který tady máme. Oh,

0: Servis představuje
1: klasické pohádky. Jo. Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Všeběda.
2: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
3: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Další zprávy přináší Petra Beránková. Přejeme pěkné ráno.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podpory se dočká 43 projektů. Dotace můžou použít na stavby a opravy kanalizací, vodovodů nebo čistíren odpadních vod. Podrobnosti ve zprávách 9. Pardubický kraj hledá osobnosti a organizace, které pracují v sociální oblasti a pomáhají lidem se zdravotním handicapem. Veřejnost je může do 30. června nominovat na cenu Duhové křídlo. Ocenění získávají například pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci, filantropové nebo neziskové organizace. Slavnostní vyhlášení bude 16. září. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celém Česku a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systému pro přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku. Basketbalisté Pardubic uspěli i ve druhém domácím utkání finálové série České ligy. Nymburk porazili 101-100 a stav je vyrovnaný 2-2 na zápasy. Půl sekundy před koncem přitom Východočeši prohrávali o 2 body. Poslední úspěšnou akci ale zakončil trojkou z otočky pardubický basketbalista Luboš Kovář. Víc nám řekne hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar ve zprávách už za půl hodiny. A počasí v Pardubickém kraji bude deštivo. Zataženo až oblačno, odpoledne od západu na většině území déšť a přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, srážky do 9 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: V Bylanech na Chrudimsku čekají řidiče omezení, stavbaři tam pracují na úpravě ploch podél hlavní trasy 1/17. Průjezd je tak na některých místech zúžený. To vše bude hotovo na podzim.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Můžeš vyhrát milion, nebo můžeš vyhrát auto, můžeš být dobrý v golfu, anebo skočit salto.

0: Za 6 minut bude 7:45, je úterý 9. června. V pražském Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při které teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně. Jaká byla noc v Pardubickém kraji a hlavně jaká je předpověď, na to se budeme ptát už za chvíli meteorologů, tak poslouchejte dál. Podíváme se i do dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Ranní kávě, denní tisk.
0: A v Pardubicích zůstaneme. Město podpoří částkou 170 tisíc korun vznik dvou dokumentů. Ty mají Pardubice propagovat i v zahraničí. Snímek Bohemian Parfors zmapuje historii parforzních honů a kořeny Velké Pardubické v evropském kontextu. Druhý film s názvem První dojem Pardubice nabídne pohled na současný život a atmosféru města očima švýcarského spisovatele Petera Štama. Oba projekty sází na autentické příběhy a díky cizojazyčným verzím mají ambici oslovit miliony diváků na filmových festivalech, online platformách i v zahraničních televizích. Další informace najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Já už listuji dnešními deníky, konkrétně tím hradeckým. Bankovka pro sběratele. Ano, dominanty města. Po loňské výroční edici k 800 letům města chystá Hradec Králové další sběratelskou aerobankovku. Do prodeje půjde v pátek 19. června a to v infocentru na Eliščině nábřeží. Jeden kus bude stát 100 korun. Zase bude mít podobu eurobankovky a motiv zachycuje pohled na dominanty Velkého náměstí, tedy Bílou věž a katedrálu svatého ducha. Projekt navazuje na loňskou sběratelskou edici vydanou k 800. výročí první písemné zmínky o Hradci Králové. Ta tehdy mezi sběrateli Jakube vzbudila velký zájem a během prvních 5 hodin se prodalo 2200 kusů z celkových 2700. Podrobnosti čtete na webu anebo na stránkách Hradeckého deníku a já musím říct, že tam je i fotografie této eurobankovky a vypadá moc hezky.
0: Článek španělského deníku El País se zabývá aktuální situací kolem newyorské metropolitní opery. Ta sice umělecky zažívá jedno z nejúspěšnějších období posledních let, ale zároveň čelí vážné finanční krizi. Repertoár se výrazně proměnil, vznikly úspěšné moderní inscenace i současná díla reflektující aktuální společenská témata. Situaci největší operní scény na světě ale výrazně zhoršil krach dohody se Saúdskou Arábií, která měla opeře během několika let poskytnout peníze výměnou za pravidelná představení v blízkovýchodní monarchii. Metropolitní opera tak bude muset přijmout řadu dalších úsporných opatření.
1: A jak už víte z našeho vysílání, v polském přístavu zabavili tunu heroinu, schovanou v zásilce dekorativních cihel ze Saúdské Arábie. I tuhle zprávu vám přineseme za 18 minut.
0: Tak to asi vypadalo hezky. Počkáme si na osmičky. Pěkné ráno.

0: Je minuta po 7:45, ranní společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustili do USA na mistrovství světa, pískat nebude. Informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, která má kvůli administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázaný vstup do země. 34letý Artan proto odcestoval zpátky do Istanbulu a FIFA krátce poté uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii, nakonec opravdu pískat nebude. Další zprávy u nás uslyšíte v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Už jsme říkali, že v Praze zaznamenali meteorologové první letošní tropickou noc. Teplota tam byla 20,1 stupně Celsia. My jsme teď ve spojení s Imrichem Drapákem v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno přejeme.
2: Pěkné ráno.
0: Byla tropická noc i v Pardubickém kraji?
2: Ne, nebyla. Sice taky bylo velice teplo, protože se pověděl tak kolem těch 18 stupňů.
0: A přes den tam už se oteplí, co dnes máme, respektive ochladí, co dnes máme očekávat?
2: Ještě teplo nějakých 20-23 stupňů před studenou frontou, která by nás měla v odpoledních hodinách začít přecházet, takže postupně bude přibývat oblačnost a v těch odpoledních hodinách potom na většině území se dá vyskytne nějaký občasný déšť nebo přehánky. Na večer potom by ty srážky už začaly opět ustávat. Jak už jsem říkal, ty teploty dneska nějakých 20 až 23 stupňů a vítr bude mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Rostové podmínky budou dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A ještě výraznější ochlazení to vypadá, že od zítřka i v dalších dnech, tak co tam chystá počasí?
2: Tato frontou se nám ochladí, v noci ještě bude zataženo až oblačnost, počátku ještě nějaká přehánka, ty nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a zítra oblačno až zataženo, během dne potom od jeho východu opět bude přibývat srážek a pak občas zataženo přehánky spíše někdy k tomu večeru. Nejvyšší teploty jsou jenom 15 až 18 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I čtvrtek tam taky bude chladno, tam ty maximální teploty se vypraví do těch 18 stupňů. Opět na obloze spíše velká oblačnost s přehánkami. Pátek potom zpočátku by mohla být nějaká zmenšená oblačnost, ale potom během opět nějaké přehánky. Teploty už by mohly být nějakých i 19 stupňů. A vo víkendu potom spíš ty zase nějaké přehánky, velká oblačnost a teplo. Sobota zatím vypadá kolem těch 19, neděle taky kolem těch 20 a oteplení zatím vypadá až po víkendu.
0: Tak si to budeme upřesňovat. Každý den voláme meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dnes tam má službu pan Imrich Drapák, tak díky za informace a pěkné úterý. Naslyšenou.
2: Mám taky pěkné úterý. Naslyšenou.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
3: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
2: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Před 5 lety zemřela Popelka.
4: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
2: Libuše Šafránková.
4: Ale princezna to není, jasný pane.
2: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
5: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
2: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.
6: V kalendáři se ukrývala odpověď na otázku z bleskovky Emil Kolben, na toho jsme se ptali a vítězkou se stává paní Monika, které gratulujeme k výhře.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Začala uzavírka silnice ze Stéblové do Srchu na Pardubicku. Do knihovny v Třemošnici na Chrudimsku můžou lidé nosit vyřazené telefony. Ředitelé České televize a České rozhlasu jednají o poplacích na úřadu vlády. A nás čeká na východě Čech deštivo, zataženo až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Petra Beránková, vítám vás. Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice D35 z Opatovic do Času. Aktuálně opravují za úplné uzavírky úsek mezi Stéblovou a Srchem, který současně slouží jako sjezd a nájezd na hlavní pardubickou a hradubickou silnici. Uzavírka potrvá do 19. Auta musí jezdit po vyznačené objížďce.
2: Obnova poškozené silnice mezi Stéblovou a Srchem navazuje na už dokončenou opravu cesty Stéblová staré Ždánice. Ta vede kolem rekreačních písníků a betonárky. Silnice je v tomto úseku po několika týdenní rekonstrukci už volně průjezdná. Opravy cest poničených navážením materiálu na stavbu D35 hradí ředitelství silnic a dálnic. Z menší části i Pardubický kraj. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Do knihovny v Třemošnici na Chrudimsku můžou lidé nosit vyřazené telefony. Město se totiž zapojilo do programu Recykluj mobil, který má zaručit bezpečnou a ekologicky šetrnou likvidaci těchto zařízení. Možné je odevzdávat nefunkční přístroje, ale i baterie a nabíječky. Český rozhlas a Česká televize by se dnes měli dozvědět, s kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a naši reportéři ho budou sledovat. Víc než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Pašeráci drogu ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Její hodnota je v přepočtu 1 250 000 000 korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za víc než 10 let.
3: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic uspěli i ve druhém domácím utkání finálové série České ligy. Nymburk porazili 101-100 a stav je vyrovnaný 2-2 na zápasy. Půl sekundy před koncem přitom východočiši prohrávali o 2 body. Poslední úspěšnou akci ale zakončil trojkou z otočky pardubický basketbalista Luboš Kovář. Pokračuje hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar.
4: Během playoff jsem používal hodněkrát slovo basketbalový bůh a jestli někdy to slovo nebo tady to spojení mělo nějaký nejvýraznější význam, tak si myslím, že tady v tu chvíli, protože myslím, že to bylo za ty všechny prohrané koncovky v sezóně, se to k nám vlastně otočilo, dali jsme, musím říct, šťastnou střelu. Je to neuvěřitelný, jo? A samozřejmě to dokresluje ten kontext toho, že jsme srovnali sérii 2-2, ta série je absolutně živá, neuvěřitelný.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká deštivo, zataženo až oblačno, odpoledne bude od západu na většině území dešť a přehánky, ojediněle se objeví i bouřky, večer budou srážky ubývat. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy 55 km za hodinu. Množství srážek dnes do 9 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se výrazně měnit nebude a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Průjezd přes Lukavice na Chrudimsku je zavřený. V obci začala oprava silnice poškozené při stavbě kanalizace. Neprůjezdná je cesta ve směru od hlavní trasy číslo 37. Objížďky přes Nasavrky a Miřetice. Další omezení. Uzavírka silnice z Medlešic na Ostřešany. Omezení je nutné kvůli výstavbě velké mimoúrovňové křižovatky na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí. To vše až do srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Policisté od včerejška pátrají po 95-letém muži z pardubických Polabin. Rodina seniora naposledy viděla v neděli 31. května u něj doma. Policie vyzvala veřejnost, aby informace o jeho pohybu za posledních 8 dní oznámila na linku 158. Hledaný senior by měl být vitální, s ničím se neléčí, je samotář a rád chodí na procházky po Pardubicích. Dřív jezdil autobusem nebo vlakem na chatu v Trhové Kamenici. Informace o tom, co by mohl mít na sobě, policie nemá. Jeho mobilní telefon je nedostupný. Úterý 9. června my budeme taky pátrat vypadat po svých předcích za chvíli, ale trochu jinak, vyzkoušet si psaní husím brkem nebo se podívat do archivních depozitářů. Právě to nabízí Mezinárodní den archivů ve východních Čechách. Kam se vydat a co všechno archivy připravili pro veřejnost, o tom uslyšíte tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A ještě přidáme hudební složku z muziky, nás čeká Štěstí v podání Marie Rotrové, taky Plamen, to bude Kateřina Marie Tichá, Iveta Bartošová, PS, Eagles a na začátek hodiny Leona Machálková.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Minuta zbývá do 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 9. června. Na dnešek oficiálně připadá Mezinárodní den archivů. Archivy na východě Čech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji proto připravili na celý týden řadu akcí pro veřejnost, nabídnou výstavy, komentované prohlídky i programy pro děti. A podrobnosti k tomu má reportérka Naďa Kubínková. Naďo, pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Proč se Mezinárodní den archivů slaví a co má lidem připomenout?
1: Tak Mezinárodní den archivu připadá na dnešek, na 9. června, kdy byla v roce 1948 založena Mezinárodní archivní rada pod patronací UNESCO. Jeho cílem je upozornit na význam archivů, které uchovávají dokumenty a svědectví o naší minulosti. Zároveň ale ukazuje, že archivy nejsou jen místem pro historiky, ale mohou být opravdu zajímavé pro každého.
0: Když se řekne archiv, tak mnoho lidí si představí hlavně zaprášené dokumenty. Je taková i skutečnost?
1: Není. Velkým trendem je digitalizace samozřejmě. Stále více badatelů začíná pátrání online, kde najdou například digitalizované matriky nebo další historické dokumenty. Právě matriky pro Pardubický i Královéhradecký kraj spravuje archivní oddělení v Zámrsku, které patří k nejvyužívanějším zdrojům pro rodopisné bádání. Archivy ale zároveň pečují i o obrovské množství historických dokumentů. Ve východních Čechách evidují více než 26 tisíc archivních fondů a sbírek. Kdybychom vlastně všechny ty archiválie postavili za sebe, tak by se vytvořila řada dlouhá přes 70 kilometrů, což je úctyhodná vzdálenost. A vlastně, aby se dochovaly i pro další generace, ukládají se ve speciálních depozitářích a poškozené dokumenty restaurátoři ošetřují například v Chrudimi, Pardubicích nebo právě v Zámrsku.
0: Jak se do Mezinárodního dne archivů zapojí archivy na východě Čech?
1: Tak na ten samotný Mezinárodní den archivů, tedy na dnešek 9. června, se otevřou archivy v Pardubicích, Jičíně, Litomyšli a Trutnově. Návštěvníky čekají výstavy, exkurze, genealogické poradenství i přednášky. Další akce připravily také archivy v Ústí nad Orlicí, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. Právě v Rychnově a Náchodě budou k vidění archiválie připomínající 100 let od návštěvy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v regionu.
0: A ještě jedna věc, myslí pořadatelé taky na děti a rodiny?
1: Je to tak, třeba v Litomyšli si děti vyzkouší psaní husím brkem nebo výrobu dobového vysvědčení. Trutnovský archiv zase nabídne psaní na psacím stroji, pečetění a razítkování. Podrobný program všech akcí najdou zájemci na webu východočeskéarchivy.cz.
0: Je tady Mezinárodní den archivů a informace o něm měla reportérka Naďa Kubínková. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak tolik Iveta Bartošová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 5 minut po 8:45 v úterý 9. června. Ceny ropy klesají poté, co Irán a Izrael na základě Trumpovy výzvy pozastavili vzájemné útoky. Ropa WTI ztrácí 1,6% a je pod $90 za barel. Tak tolik jedna aktualita, další zprávy uslyšíte o 8:30. A jestli pak máte rádi křížovky, historii jejich vzniku nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík, a to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Taková křížovka totiž fascinuje lidstvo už od antiky, její novodobá historie je opředená několika legendami. Tak jestli pak ráda luští Jitka Slezáková. Jitko, jak seš na tom?
1: Já když řekneš křížovka, tak si vybavím svoji babičku, protože ta to milovala, ta byla pořád ponořená v křížovkách. Nechci říct, že na to nemám čas. Když bych chtěla, našla bych si na to čas, ale není to úplně moje taková, hobby to není zkrátka.
0: Mě vždycky bavily ty osmisměrky, kroužkování písmenek a to mě hodně bavilo. Každopádně křížovky tady budou za chvíli, pojďme teď na počasí.
2: Počasí.
0: Změna v počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku jenom výjimečně, ale během odpoledne od západu na většině území občasný déšť nebo přehánky, až večer budou srážky ustávat. Teploty do 23, na horách do 18 stupňů Celsia. A Jitka tady není kvůli křížovkám, ale kvůli pozvánce na dobré dopoledne. Co tam bude?
1: Je to pravda, dnes to bude takové specifické. Podíváme se například na knižní veletrh Zámek plný knih. V Pardubicích letos poprvé bude pod širým nebem. Tak to vás moc rádi pozveme. Taky budeme trhat černý bez, už je jeho čas, včera jsem to byla okouknout, nejvyšší čas bych řekla tady v Nížinách, to v Babských Radách, no a potom už se rozjede od 10 do 12 hodin bude trvat velká radioporadna, protože téma je velmi, si myslím, aktuální teď, jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace, jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat. Na to na všechno budou odpovídat odborníci. Jak jsem řekla, bude to dvouhodinová velká radioporadna od 10 do 12. A jestli už teď na to máte nějaký dotaz, chcete si vzít nějakou tu dotaci, myslíte si, že nárok máte, můžete nahrát svůj dotaz na telefonní záznamník 221 553 780.
0: Velká radioporadna tady bude součástí dnešního dobrého dopoledne Českého rozhlasu Pardubice, ale mezi 9. a 10. to ještě bude vysílat Jitka Slezáková. Tak ať se daří.
1: Těším se na to, vychutnám si tu hodinu. Hezký den všem.

0: trochu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Před námi jsou další úterní zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Správa státních hmotných rezerv nechá opravit zabezpečení areálu v Chrastě na Chrudimsku. Součástí zakázky bude demolice a náhrada plotů, které obsahují asbestové části. Správa už vypsala soutěž na dodavatelskou firmu. Policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v sousedním Hradci Králové. Zítra v parku 360 začne 5denní hudební festival Rock for People. Podle pořadatelů přijede denně až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na 5. místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnili víc než 2000 respondentů. A ředitelé Českého rozhlasu a České televize právě teď jednají na úřadu vlády. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by měl oznámit přesnou částku, se kterou budou obě média příští rok hospodařit. Na místě je naše reportérka a my vám podrobnosti řekneme ve zprávách 9. Počasí v Pardubickém kraji deštivo. Aktuálně je slunečno, má být zataženo až oblačno, odpoledne bude od západu na většině území déšť a přehánky. Ojediněle se objeví i bouřky a večer budou srážky ubývat. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 2 minuty po 9:30 přesně, díváme se na silnice. V Pardubicích je provoz poměrně plynulý, v tuto chvíli se tvoří kolony, jen na příjezdu od Sezemic na Pardubice 630, jak víte, kvůli práci na silnici. A ještě jedno upozornění a jedna důležitá zpráva, kolony taky Svitavsko, Litomyšl na příjezdu ulicí kapitána Jaroše po 35. Počítejte tedy s omezením, provoz je tam svedený do jednoho jízdního pruhu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Mezinárodní festival Jazz Dance Open v Pardubicích, to bude naše další téma za chvíli.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Když jsme u času, tak můžeme doplnit, že letos bude 23. ročník Mezinárodního festivalu Jazz Dance Open a právě o něm si teď povíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, protože naším hostem je organizátorka paní Helena Machová. Vítáme vás, pěkné ráno.
1: Děkuju, pěkné ráno všem.
0: A i zakladatelka tohoto festivalu.
1: Ano, ředitelka. Pedagožka, choreograf.
0: Když se trochu ohlednete zpátky, napadlo vás před lety, že z takové původní myšlenky vznikne mezinárodní akce s takovou tradicí?
1: No, to je krásná otázka. Já jsem do toho šla, že ji vidím velice mezinárodní, takže já jsem měla jakoby ve své hlavě jasno, ale samozřejmě jedna věc je představa, druhá věc je realita, takže určitě ale ano.
0: A co vás osobně přivedlo k tanci? Byl to nějaký sen o dětství nebo jste si našla cestu k tanci postupně?
1: Já jsem se s tím už narodila a až maminka, když mi bylo 10 let, tak vlastně mi teprve řekla, že to mám po ní, že vlastně jí, ona byla tak obrovský talent taneční, přijali ji na konzervatoř bez přijímaček a maminka slyšela v krámě, že tanečnice jsou, jak to říct slušně, no, nehodné ženy, tak došla na konzervatoř a odhlásila ji. A maminka říkala, až budu mít děti a budou chtít dělat cokoliv, tak já jim to dopřeju, protože to je nepopsatelný pocit, když nemůžete dělat, co chcete. A já jsem od malička tančila a nějak jsem měla úplně jasno, že budu tanečnice až ve 4. třídě, kdy jsme byli na výchovném koncertu paní pozdější mojí paní profesorky Evičky Malátový, dneska Krajzlový, v Kulturáku na Dukle a otevřela se opona a já jsem při prvním kroku věděla, čím v životě budu na celý život. Takže jsem po představení za ní šla do šatny. Bylo mi tak no k 10 letům a řekla jsem, že musím do její školy chodit. Doma jsem to samozřejmě oznámila, maminka říkala, dobře, je to strašně drahý, budu ti to platit, ale budeš nejlepší, anebo tam nechoď. Takže takhle my jsme byli vedený a mě bylo jasný, my prostě ano, takže jsem dosáhla svýho v podstatě. Nějak už jsem to asi při narození měla nějak v sobě.
0: Ten váš pardubický festival propojuje profesionály, studenty i úplné nadšence. V čem je podle vás právě tanec výjimečný v tom, že mu rozumí lidé napříč generacemi, napříč národnostmi, že je tak univerzální?
1: No, protože to je součást přirozenosti člověka projevit se. Když si vemte ty jeskyně, ty malby, to všechno je vlastně součást vyjadřovacích schopností člověka. Tance u ohňů, zkrátka oni nevěděli, že dělají umění nebo tanec, ale zkrátka je to v přirozenosti člověka, takže je to báječný, když potom ho rozvíjíte cíleně.
0: Ten letošní ročník označujete za historický v určitém smyslu. Co se letos povedlo domluvit, co jsme ještě v Pardubicích nikdy neviděli?
1: No, my jsme nikdy v životě nehostili první solisty souboru baletu Národního divadla Moravskoslezského Ostrava. Nikdy tady Národní divadlo tohoto typu nebylo. A takže to já považuji za obrovský úspěch, obrovský posun prostě.
0: Jak jsem se díval, budou to i umělci z Japonska, Portugalska, Velké Británie. Mm-hmm. Jak se vám to povedlo takové osobnosti dovést do Pardubic?
1: No, povedlo se to, děkuju všem těm nahoře, myslím v nebi. A oni mě oslovili sami před rokem, mě oslovili, že by byli poctěni vystupovat na mém festivalu. A nabídli mi už loni řadu různých projektů, abych si vybrala. A já jsem teda s nadšením šáhla po úžasném díle Šárka, kdy Bedřich Smetana hudba, český dějiny a v sounáležitosti s francouzskou choreografkou se vytvořilo dílo, které mě naprosto fascinovalo. Dlouho už jsem se těšila, čekala vidět takovou záležitost. A bohužel Takže jsem ho chtěla, to číslo. Ale bohužel 11 párů, to znamená 22 tanečníků, včetně jevištní výpravy, která je sice jednoduchá, ale zabere místo, se sem v žádném případě nemohli vejít. Takže my jsme, já v slzách, jsem zkrátka dobře loni musela tedy zrušit a už jsme se domlouvali vlastně na další ročník a tak se povedlo, že přijedou tito úžasní hosté, úžasní.
0: Ještě si o nich určitě budeme povídat za chvíli. V našem studiu je dnes Helena Machová, která stojí za Mezinárodním festivalem Jazz Dance Open v Pardubicích.

0: 4 minuty po 8:45 úterý 9. června dál posloucháte Český rozhlas Pardubice a v našem studiu je paní Helena Machová, kterou si spojujeme s festivalem, s tím mezinárodním festivalem Jazz Dance Open. 23. ročník se teď odehrává v Pardubicích. Před námi je letošní gala večer, který bude v neděli 14. června od 18 hodin, no. Tak můžeme na něj pozvat určitě.
1: No určitě zvu, všeho nechte a přijďte v 6 hodin do Východočeského divadla v Pardubicích, protože uvidíte, co jste ještě neviděli v Pardubicích a divadlo to nevidělo a Pardubický kraj to neviděl, takže pozvala jsem úžasné hosty z Moravskoslezského národního divadla Ostrava. A ve dvou tanečních projektech se představí japonští první solisté Národního divadla a samozřejmě i solisté, protože jsou to dva taneční projekty, tak dvoje různí tanečníci. Takže i Portugalku a Angličana, úžasná záležitost, byla jsem na pozvání, je to měsíc na jejich premiéře v Ostravě a byla jsem fascinovaná. Už jsem ani netušila, že bych to ještě mohla vidět, kdy jejich úžasnou skromností, lidskostí, jsem ohromená jejich velikostí a to, co předvádějí, je něco, to se musí vidět zkrátka. Pak jsem pozvala základní uměleckou školu Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí, protože to je Ústí nad Orlicí je semeniště, musím to tak říct, zkrátka základna obrovských talentů a základní umělecká škola, taneční obor, vítězí každoročně na všech možných soutěžích. A takže ve třech projektech vlastně v 15-minutovém bloku představí tři tance, na to se těšíme. A potom jsem vytvořila na veliké přání slečny Barbory Ptáčkové, která se teď pár dní zpátky vrátila z bezmála ročního angažmá v Itálii. Prosila mě o choreografii, takže spolu s Barunkou ještě tvoříme. A uvidíte i za taneční divadlo Heleny Machové v premiéře Karolínu Karešovou, která je u mě čerstvě nová. No a potom také uvidíte zkrácený film Tanec v kolážích 7, což je vlastně obří výstava, unikátní celosvětová, která zahájila celý festival už 1. dubna. Festival se rozklenul od 1. dubna do 30. června právě výstavami. Jedna je tedy Tanec v kolážích mezinárodní a druhá je výstava dětí. Kreslíme a malujeme s festivalem.
0: Kde ty výstavy najdeme?
1: Najdeme je v Domě hudby, přízemí, u koncertních sálů konzervatoře Pardubice. Takže nenechte si ujít, protože pro letošní ročník tvořilo, dobře poslouchejte, 251 profesionálních výtvarníků ze 44 zemí světa.
0: Neuvěřitelné. A ještě k festivalu patří taky dílny, workshopy. Ano. V krátkosti můžeme i ty zmínit.
1: Ano, ano, tak vlastně gala večer je od 6 hodin, ale už v 9 hodin ráno divadlo otevře dveře jakési výchovné části a to jsou dílny festivalu. Jednu lekci učím já, jednu lekci učí Barunka Ptáčková a vždycky panuje úžasná atmosféra na jevišti. Přijďte, nemusíte být žádný odborník, profesionál, znalec, přijďte si to užít, zažít ty lekce, jste srdečně zváni, pro radost si přijďte zatančit.
0: Tak to byla pozvánka na Pardubický mezinárodní festival Jazz Dance Open přímo od Heleny Machové, zakladatelky. Děkujeme za to, ať se všechno povede.
1: Já moc děkuji za pozvání a hezký den.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky. Jo. Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
2: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
3: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Ženy starší 45 let se můžou od 1. července nově objednat na preventivní vyšetření rakoviny bez prsu, bez žádanky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběr firmy na stavbu náměstí v sousedním Hradci Králové. Město chybovalo. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet pojištění při cestě na Kubu. A nás čeká zataženo až oblačno s teplotami do 22 stupňů. V tuto chvíli krásné slunné dopoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Pomoc by to mělo třeba ženám, které potřebují vyšetřením řešit co nejrychleji, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Například pokud žádanku vystavenou praktikem či gynekologem pacientka ztratí, nebo chce zareagovat na anotaci z mamografie, že již 2 roky nebyla na preventivním vyšetření a chce se na něj objednat hned, to znamená bez předchozí nutné návštěvy dalšího lékaře.
4: Pardubický kraj hledá osobnosti a organizace, které pracují v sociální oblasti a pomáhají lidem se zdravotním handicapem. Veřejnost je může do 30. června nominovat na cenu Duhové křídlo. Ocenění získávají například pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci, filantropové nebo neziskové organizace. Slavnostní vyhlášení bude 16. září. Sousední Hradec Králové porušil při výběru firmy na stavbu náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodl o tom antimonopolní úřad, který zrušil výběr vítězného sdružení firm Guideline APAC a městu dočasně zakázal uzavřít smlouvu. Tender u úřadu napadly neúspěšné společnosti Stako a Smola HK. Proměna dosavadního parkoviště má přitom výjít na víc než 100 milionů korun a město na ně čerpá evropskou dotaci.
7: Město podle úřadu nezajistilo transparentní hodnocení nabídek, když nesprávně posoudilo zkušenosti stavby vedoucích. Rozdíl v cenách obou sdružení přitom činí 640 milionů korun. Hradecká radnice se s 39-stránkovým rozhodnutím seznamuje a zvažuje, zda přistoupí k novému hodnocení nebo podá rozklad. Lhůta pro podání opravného prostředku jí končí 23. června. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Koaliční politici právě jednají o poplatcích za veřejnoprávní média. Na jednání dorazili taky ředitelé Českého rozhlasu a České televize. Na úřadě vlády je i naše reportérka a výsledek jednání vám přineseme v dalším zpravodajství. Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením Ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali pojišťovna nebo Unika, potvrzuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
8: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani ji využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a nejedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
5: Počasí.
4: Podle meteorologů dnes bude převážně deštivo, zataženo až oblačno. Odpoledne bude od západu na většině území déšť a přehánky, ojediněle se objeví i bouřky a večer budou srážky ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, místy nárazový do 55 km za hodinu, srážky do 9 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně nemění a biodnes jednička. To bude mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Čerstvá nehoda osobního a nákladního auta v tuto chvíli hlášená z Orlicko-Ústecka. Je to v Horních Lipchavách, tak opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 9. hodině a právě začalo dobré dopoledne. Vítejte při poslechu. A co vám nabídneme? Z písniček Marka Ztraceného, Boniem, Jakuba Smolíka nebo kapelu Olympic. A také se podíváme na knižní veletrh. Zámek plný knih se v Pardubicích letos poprvé uskuteční pod širým nebem a my si tady budeme chvíli povídat s organizátorkou a pozveme vás na tuhle pěknou akci. No a k tomu si můžeme dát třeba něco pro vás, kdo máte rádi železniční modelaření. Dnes se v našem seriálu podíváme na vznik modelu Chrudimského nádraží, který věrně kopíruje skutečnou železniční stanici. I to od nás uslyšíte. Tak pěkný den.
5: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Člověk míní, počasí mění. Před chvílí jsem říkala, že se chystá knižní veletrh Zámek plný knih v Pardubicích a že bude poprvé pod širým nebem, ale do studia přišla organizátorka Kateřina Kovalčuková, kurátorka Východočeského muzea, s tím, že volali všude možně na letiště meteorologům a 10. června zkrátka nebude přát počasí. Vítejte tady u nás, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Ale to neznamená, že akce nebude. Pozor, akce bude. Kde?
1: Určitě, jenom se knižní veletrh přesune do prostor rytířských sálů.
0: Už je to 14. ročník, takže vy už víte, do čeho jdete. Bude to 10. června v kolik hodin?
1: Oficiální zahájení je o 10 hodin ráno dopoledne a bude trvat až do 18 hodin večer.
0: Takže opravdu celý den. Nebudou to jenom knihy, ale od těch se to odvíjí, takže předpokládám nějaké ty knižní novinky?
1: Ano, po obědě od 12:30 se začnou představovat knižní novinky. Máme na programu 4 a poté přijdeme na další akt, na další program.
0: Takže každý ten spisovatel si tu svoji knížku představí.
1: A samozřejmě budou k dispozici ke koupi a i možnost podepsat autora, nechat si podepsat autora.
0: Ano. No a pak máte velmi bohatý doprovodný program. Pustme se do něj.
1: Doprovodný program vlastně prochází celým dnem. Máme připravenou krásnou odpočinkovou chill zónu, kde si budou moci čtenáři lehnout, odpočnout i s knihou, chvilku si přečíst. Máme připravené knihovní dílničky, kde se dají vytvořit záložky, případně postavit městečko.
0: Také nějakou procházku jsem četla.
1: Procházku máme také, ta navazuje vlastně na spuštění pardubického architektonického manuálu, který je o 14:30 v přednáškovém sále. Vlastně moji kolegové se podíleli na přípravě jednotlivých hesel a právě kolega pan doktor Ivanega připravil poté navazující procházku po městě, na kterou je potřeba se tedy dopředu rezervovat, buď to na pokladně nebo na našich webových stránkách.
0: Uh-huh. A pláštěnky sebou. No a když mluvíte o té pokladně, ani ta nezůstane holá, tam je taky velmi pěkná akce.
1: Na pokladně máme už měsíc připravenou vlastně výstavu, kniha oblečená i svlečená, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout zástupce našich knižních fondů a také nejstarší tisky z 16. století, případně i nástroje, které se používaly na zdobení knih.
0: Nevím, jestli jsme řekli, že k vám zavítá na ten knižní veletrh i téma architektury a proměn staveb a to v roli zajímavého hosta. Tak to ještě na závěr, jako bombonek.
1: Ano, hlavním hostem celého veletrhu je Adam Gebrian, který má od 17 hodin přednášku besedu v přednáškovém sále. Adam Gebrian je vlastně architekt, kritik, hlavně fanoušek architektury a také vlastně autor knih, které budou také u nás ke koupi.
0: Pozvala nás Kateřina Kovalčuková. Děkujeme moc za to pozvání. 10. června bude to na zámku v Pardubicích v rytířských sálech Zámek plný knih. Bí akce, která už se koná po 14. Nenechte si ji ujít. Je to zdarma pro všechny.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: 5 hodin 19 minut a další téma. Pozor na maily. Možná se i k vám nebo k vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A co se dozvěděli, to už řekne redaktorka Šárka Rusnáková z redakce Zpravodajství. Hezký den, Šárko.
1: Hezký den.
0: Přibliž prosím na začátku, o jaký falešný seznam jde.
1: Je na něm celkem 13 známých osobností, často disidenti, například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svěrák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jména jsou uvedená jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří v e-mailech jako příloha. Vedle falešného seznamu je na listu naskenovaný ještě pravý dobový dokument, vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: Je to spojení dvou věcí. Fotokopii toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Dobový dokument je pokyn federálního ministra vnitra o výjimutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a podobně. Konkrétní jména ale součástí pokynu nikdy nebyla. Nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nevymyšlená. Nejde ale o přezdívky tajných spolupracovníků STB, jak tvrdí falešný seznam, pokračuje Tomek.
2: Ta krycí jména taky v drtivé většině odpovídají, ale odpovídají svazkům, které na osoby byly vedeny jako na osoby sledované.
1: Třeba u Václava Havala se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pitharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
0: A co na ten řetězový mail říkají ti, kterých se přímo týká?
1: Naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo kněz Tomáš Halík.
3: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přezdívka Texas. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl. Dodal, že lidé by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je podle něj totiž možné vytvořit podvrh čehokoliv.
0: Mm-hmm. A proč dezinformátoři útočí právě na tuhle skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem, vysvětluje odborník na dezinformace Bohumil Kartous.
4: Ta snaha je vykreslit je jako lidi, kteří s tím režimem nějak jako vědomě a ještě k tomu jako zjištně spolupracovali, a čímž vlastně stavíte pro toho adresáta takovou osobu do stejné pozice jako některé jiné lidi, kteří vědomě a skutečně spolupracovali třeba s komunistickým režimem.
1: Dodám ještě, že nejde o nový řetězový e-mail. Po internetu koloval už dřív. Celý díl nejnovější ověřovny najdete na serveru irozhlas.cz.
0: A my za informace děkujeme Šárce Rusnákové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Orehové Kamenici. Informace o tom, co by mohl mít na sobě, bohužel policie nemá a jeho telefon je nedostupný. Pojďme se teď podívat na další slovo, které pro nás vybrala Dagmar Maginsová. Kdo je to gazda? Jak tohle slovo vzniklo? Řekne nám.
1: Vlastníkům zemědělských usedlostí říkávali námezdní pracující různě. Například sedlák, milostpán, pantáta, hospodář nebo gazda. Ta dvě poslední slova jsou vlastně stejná, jen to druhé, gazda, to vzalo trochu oklikou. Jde o praslovanský výraz gospod, pán. K tomu asi jen připomeňme, že praslovanština je hypotetický společný prajazyk Slovanů zrekonstruovaný srovnávací metodou. No a dalším slovanským výrazem pak bylo podstatné jméno hromadné gospoda neboli panstvo. A právě tohle slovo přešlo do maďarštiny v podobě gazda a s významem pán. A pak se zase dostalo do slovenštiny a některých nářečí na Moravě.
0: Zítra vás o Dagmar ochudíme, protože máme přímý přenos z obcí v okolí Litomyšle, jak jste před chvíli slyšeli, ale ve čtvrtek si řekneme, co znamená slovo kinožit. To tedy opravdu vůbec netuším.

0: Dnes bude naše vysílání výjimečné, protože vám nabídneme velkou radioporadnu, a to už od 10 do 12 hodin. No a jaké je hlavní téma? Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla na limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? A jak bude možné o podporu žádat? Tak o tom ovšem můžete diskutovat s našimi odborníky, kterými budou ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky Petr Waldmann a taky odborný poradce z Centra pasivního domu Michal Čejka. A jestli máte už nějaký dotaz, tak můžete buď to využít náš web radioporadna.cz a nebo telefonní záznamník 221 553 780. A teď zase taková ta bylinková, voňavá záležitost, která teď v červnu nás pronásleduje na každém kroku. Kvetou bezy a taky začínají lípy. A Jarka Vykoupilová ve svých dnešních babských radách připomene, že květ černého bezu poslouží k výrobě léků, syrupů a dokonce i smažených řízků.
1: Babské rady.
2: Keře černého bezu jsou známé výrazně voňavým květenstvím. Nejčastěji se z nich připravuje domácí syrup. Oblíbené jsou také smažené bezové květy v těstíčku. Čaj z černého bezu je doslova pohlazením po duši. V lidovém léčitelství se bez tradičně používá při nachlazení, protože podporuje pocení a pomáhá uvolnit dýchací cesty. Doporučuje se i při problémech s nespavostí a také při cévních chorobách. Odvar z květů je výborným kloktadlem při zánětu mandlí a dásní. Sbírejte vždy pouze plně rozkvetlá květenství. Nejlepší čas sběru je za slunečného počasí, kdy mají květy nejvýraznější aroma. Před zpracováním květů je rozložte na pečícím papíru a nechte z nich odejít drobné černé broučky. Vězte, že nejen květ je užitečný. Drcené čerstvé listy se přikládají ve formě obkladů na místa postižená artrózou a revmatismem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A je opravdu nejvyšší čas zajít si natrhat. No a další naše téma. V našem seriálu se podíváme na vznik modelu chrudimského nádraží, který věrně kopíruje skutečnou železniční stanici. Za chvíli.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. O čem se mluví?
1: Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jak ho prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Láká vás Afrika? Nemusíte za ní daleko, stačí jenom zajet na Čečetkův statek, což je ve Lhůtě. A Lhůta to je taková malá vesnice u Vysokého Mýta. Je to tam kouzelné prostředí, nádherné a zítra od 18 hodin se tam koná volání divočiny se Zuzanou Beranovou plus ještě takový hudební etnovýlet. Tak abych to ještě upřesnila, bude to beseda s vášnivou a odvážnou cestovatelkou Zuzanou Beranovou, bývalou diplomatkou a novinářkou. Dnes také objevovatelkou autentické Afriky. A k tomu bude hudební doprovod na didžeridu a bude tam i zpěvačka Irena Podlásková. Tak to všechno zítra na Čečetkově statku v 18 hodin večer. No a teď už jdeme mezi železniční modeláře. Každé modelové kolejiště začíná na papíře. Dnes se posuneme o krok dál a podíváme se na konkrétní projekt, který vznikl podle skutečné předlohy. Modeláři vytvořili zmenšenou podobu chrudimského nádraží tak, jak vypadalo v roce 1910. A protože v jejich světě je možné i cestování v čase, kousek vedle mají stanici Chrudim zastávka z roku 1990. S chrudimským modelářem Alešem Rotreklem natáčela redaktorka Milena Vápeníková.
1: Tady stojíme u Chrudimského nádraží, respektive samozřejmě u modelu Chrudimského nádraží. Můžeme ho popsat, protože posluchači nás jenom slyší, nevidí.
2: Tady na nádraží Zitkovany, jak se nazývá nádraží na kolejišti H0, můžeme vidět budovu Chrudimského nádraží vlastně v původním stavu zhruba kolem roku 1910.
1: Co tady máme za vlaky? Ty už nebudou z roku 1910.
2: Ne, tady právě na kolejišti H0 je vidět ten reálný provoz, tak jak byl v 90. letech, takže tomu odpovídají jak soupravy osobních vlaků, rychlíků, tak i nákladních vlaků, ale samozřejmě pro návštěvníky tady máme i něco z moderní techniky, takže můžou tady třeba vidět současné motoráky Regionová nebo nějaké další zajímavosti.
1: To, co navazuje na to Chrudimské nádraží, to okolí, to taky ještě odpovídá, anebo to, co už je za budovou, kam ty vlaky odjíždějí, tak to už je tak trochu fikce.
2: To je upravené podle toho, jaké jsou ty prostorové dispozice těch jednotlivých modulových dílů. Tady na tom nádraží opravdu je jenom ta budova z toho Chrudimského nádraží, ale třeba další navazující trať je tak jako ve skutečnosti, že když jedete vlakem směrem Moravany, tak hnedka z Chrudimského nádraží přijedete na nádraží Chrudim město. To nádraží Chrudim město je přesně podle toho reálu, který byl v 90. letech. Dneska bohužel ten stav toho nádraží je úplně někde jinde.
1: Jak je na tom české modelářství ve srovnání se zahraničím? Pěstuje se tenhle koníček jinde za hranicemi?
2: No, dá se říct, že české modelářství je na velmi dobré úrovni. Můžu to hodnotit z toho pohledu, že i s těmi jednotlivými díly kolejiště jezdíme na setkání, které jsou mnohdy mezinárodní. České modelářství díky moderním technologiím je opravdu na úrovni, protože se srovnání s německými modeláři nebo třeba z Polska je i ta naše tady přímo modelářská práce s Chrudimi hodně ceněná a hodně žádána na těch výstavách a setkáních.
0: Modeláři jdou zkrátka s dobou a i ve svém oboru využívají moderní technologie, jako třeba 3D tisk. A více o tom pozítří, protože zítra ještě jednou připomínám a lákám na náš přímý přenos obcí na Litomyšlsku. Budeme rádi, když si to poslechnete. Začínáme v Dolním Újezdu, pokračujeme do Morašic. Mimochodem u nás máme troje Morašice. My tedy zakotvíme v těch u Litomyšle a na závěr si dáme Příluku, taky další malebnou vesničku. Zítra od 9 do 12. No a teď už za kolik? Za 8 minut aktuální zprávy a hned potom rozjíždíme velkou radioporadnu. Tak dobrý poslech. Hodně inspirace přejeme.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Začala uzavírka silnice ze Stéblové do Srchu na Pardubicku. Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav v finále na 2-2. A nás čeká zataženo až oblačno, odpoledne na většině území déšť a přehánky, teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli stále ještě slunné dopoledne z Pardubic. Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice D35 z Opatovic do Času. Aktuálně opravují za úplné uzavírky úsek mezi Stéblovou a Srchem, který současně slouží jako sjezd a nájezd na hlavní hradubickou silnici. Uzavírka potrvá do 19. června a auta musí jezdit po vyznačené objížďce.
2: Obnova poškozené silnice mezi Stéblovou a Srchem navazuje na už dokončenou opravu cesty Stéblová staré ždánice. Ta vede kolem rekreačních písníků a betonárky. Silnice je v tomto úseku po několika týdenní rekonstrukci už volně průjezdná. Opravy cest poničených navážením materiálu na stavbu D35 hradí ředitelství silnic a dálnic, z menší části i Pardubický kraj. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Do knihovny v Třemošnici na Chrudimsku můžou lidé nosit vyřazené telefony. Město se zapojilo do programu Recykluj mobil. Ten má zaručit bezpečnou a ekologicky šetrnou likvidaci těchto zařízení. Možné je odevzdávat nefunkční přístroje, ale i baterie nebo nabíječky. Velká část parkoviště u koupaliště Flošna v sousedním Hradci Králové je ode dneška vyhrazená jenom pro návštěvníky festivalu Rock for People. Řidiči tak dočasně přijdou o největší bezplatnou parkovací plochu v docházkové vzdálenosti od centra města. Pořadatelé doporučují festivalovým návštěvníkům využít oficiální parkoviště u areálu, takzvaný green parking u zastávky Akademika Bedrny, anebo odstavné plochy u Hradecké univerzity a Malšovické arény. Mezi parkovišti a festivalovým areálem ode dneška jezdí tři bezplatné kyvadlové linky MHD. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště. Vláda projedná financování veřejnoprávních médií v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií podle Zavorala informoval jenom o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby.
3: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme probili panem premiérem informování o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
4: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
0: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrté finále České ligy nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Utkání rozhodla trojka Luboše Kováře. Celou akci rozehráli pardubičtí půl sekundy před koncem zápasu. V něm padlo hodně bodů, oba týmy se prosazovali v útoku. Za to byl rád i hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar.
5: My jsme hráli v útoku konečně pořádný zápas. Na druhou stranu musím si říct, že v těch prvních třech zápasech oba dva ty týmy neměly dobrý střeleckou úspěšnost. Samozřejmě ty hráči jsou unavení. A kde se to projeví, jak je ta obrana. Kde už prostě nejsou tak ty týmy tak ústený, my už jsme nebyli tak agresivní jako v těch ostatních zápasech. Pro ty hráče to opravdu extrémní. Zápasy v takovéhle intenzitě jsou opravdu těžké.
0: A podrobnosti samozřejmě se dozvídáte v našem vysílání. Finálová série bude pokračovat pátým zápasem ve čtvrtek na hřišti Nymburka.
1: Počasí.
0: Má být deštivé, zatažené až oblačné, odpoledne bude opravdu od západu na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle se objeví i bouřky a večer budou srážky ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, místy s nárazy 55 km za hodinu, srážky do 9 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Tak, jak jste zvyklí u velké radioporadny ptát se, můžete i vy. Už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: Česká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 000 korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu ke zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. Na superdávku, to se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví té maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho? To si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá podle počtu.
2: Tam se to počítá podle počtu jednotek, přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě je tam, pardon, ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající byt v tom daném bytovém domě, a povinností toho žadatele, toho příjemce toho úvěru a příjemce této dotace je, že tato dotace až 120 000 korun musí být použita na snížení splátek té domácnosti jako příspěvek do fondu oprav.
1: Tím už odpovídáte částečně na něco, na jeden z dotazů, který nám přišel v předstihu. My se k tomu určitě ještě vrátíme. K těm úvěrům už je jasné, které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
2: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry, a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeny v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročných úvěrů.
1: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
2: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

trovato.

0: ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldmann před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
0: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
1: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování, je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
0: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
1: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace času a jeho součástí je i kvalifikované poradenství. To znamená, velkou část času při zpracování toho renovačního pasu by měla být strávena s klientem právě individuálním poradenstvím a vysvětlením mu všech těch záležitostí. Takže můj odhad je někde kolem 4 hodin, že by včetně té konzultace mohlo trvat zpracování toho renovačního pasu.
0: Už dopředu nám přišly hned 3 podobné dotazy, shodou okolností všechny z Moravy, když to shrnu. Musím mít renovační pas, abych mohl požádat o dotaci?
2: Ano. Pakliže realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musím mít renovační pas.
0: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuji.
2: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
0: Další otázka, která se tady samozřejmě objevila, kdo renovační pasy vytváří, tady předpokládám, že nemůžeme vyjmenovávat, protože to je spousta subjektů. Kolik jich aktuálně je, pane řediteli?
2: Aktuálně jsou jich 100. Ono je potřeba říci, že v podstatě na ten renovační pas je hlavně důležitá ta verifikace toho energetického auditora, případně projektanta, stavebního inženýra, ale samozřejmě spolupráce s tím vznikem a s tím vytvořením toho renovačního pasu může probíhat i u více osob. Je možné v tuto chvíli na webu novazelenauspora.cz si dohledat podle místa bydliště, místa realizace, v podstatě jakýkoliv druh poradenství, včetně poradenství se zpracováním renovačních pasů a ty zranitelné domácnosti, o kterých jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
0: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
1: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3000 korun a pro sociálně slabé je to 5000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
0: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
2: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy s Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jak si těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
0: Posloucháte velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz a také můžete telefonovat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V půl jedenácté posloucháte Velkou radioporadnu dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz.

0: případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu Opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny, tomu je konec?
0: Tomu je konec. Teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr a nebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní rodovací součástí, toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
2: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
2: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už třeba je to výměna oken, anebo zateplení fasády, tak v rámci toho se to dá hezky integrovat tak, aby i ten barák moc hezky vypadal a byl skutečně funkční.
1: A to už by mohlo být součástí toho renovačního pasu.
2: Je to tak, pak jsou to způsobilé výdaje a v renovačním pase by se k tomu určitě expert měl vyjádřit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolal sem k nám do studia. Dobrý den, tady je Český rozhlas.
3: Dobrý den.
1: Můžete se ptát?
3: Já jsem se chtěla zeptat, já jsem samoživitelka, jsem na rodinném baráčku a potřebovala bych se zeptat, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalupy střechu.
0: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
3: A to by měla kde, jako v Ostravě, nebo kde? Já jsem tady od Frýdku Místku, nevím, kde bych se měla obrátit.
0: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice. To znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
3: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
0: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
3: Dobře. Děkuji vám moc za informace.
1: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
2: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
1: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
0: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
1: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
0: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.

0: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
1: Kovář, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je tak zároveň stavební firmou a chceme postavit, protože máme pozemky na svých pozemcích 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
0: Petr Waldmann se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
2: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
0: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přichází další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken a dveří a fotovoltaický ohřev teplé vody. Na zateplení jsem chtěl žádat o dotaci na opravdu po babičce, ale už jsem to nestihl. Můj dotaz zní, jestli můžu znovu žádat o NZU Light, jsme nízkopříjmová rodina. Díky, Adam.
2: Až po skončení doby udržitelnosti. Ta NZU Light je vzácná tím, že skutečně tam poskytujeme dotaci a má řešit ty nejoperativnější věci týkající se toho domu, to znamená, nejde úplně kombinovat tu předchozí NZU Light s tou novou NZU Light, ale je možné po skončení doby udržitelnosti v podstatě využít opakovaně NZU Light, případně jít do podpory formu bezúročného úvěru.
1: Což je kolik, ta udržitelnost?
2: Ta udržitelnost je 5 let.
1: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
2: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
1: Tak teď už bychom měli mít někoho stázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas. Dobrý Velká den. Radioporadna. Můžete se ptát?
3: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej. Jestli dostanu nějakou dotaci?
4: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel prostupu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
1: Ještě Petr Waldman doplní.
2: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
3: Ano, jo, rozumím, děkuju.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP dům, ale z 1/4 patří dceři.
2: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce. identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
1: Michal Čejka doplní.
4: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních investičních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
1: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vinklárová. Já bych se prosím chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci. A jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže asi jsem tam zaslechla, že jako nějaké se naspořeno se nemusí vykazovat, ale jenom ty příjmy asi. A nevím, jak ta tabulka se hodnotí, jako jaký mám příjem, nebo prostě do čeho bych si vlezla, když jsem sama jediná v tom domku, majitelka i obyvatel.
1: Tak Petr Waldman odpoví?
2: Já vám řeknu tu částku, je to tabulková částka, je to příjmový decil, ve vašem případě pátý příjmový decil, to znamená čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku 31 058 korun. To, jakým způsobem to budete dokládat, tak pokud budete naplňovat právě tento příjem, tak vám se vším zdarma pomohou naši poradci, takže obrátit se přes web Nová zelená úsporám na našeho poradce a on už si s tím dokáže poradit.
1: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
2: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
1: Vy jste tady vlastně už podruhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musím mít, abych se vešel do té, které kategorie?
2: Úplně nejjednodušší je podívat se na web novazelenauspora.cz k závazným pokynům Nová zelená úspora nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna.
1: 6 minut před 11 hodinou pokračuje Velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětná způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím souvisící, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficienty, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: To se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu? Je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů. Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
2: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
1: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
2: No, my v tom novém nastavení, když dám stranou NZU Light, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají naspořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
1: Doplní Michal Čejka.
3: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodové pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžeme tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechceme nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně, To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
1: A rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
2: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie, a ty účty platím výrazně nižší.
1: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
3: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulový rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
0: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr další bezúroční? Budu poslouchat, děkuji.
1: My děkujeme za dotaz, Petr Waldmann se ujímá odpovědi.
2: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúročný úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúročný úvěr. Ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
1: Doplnění Michala Čejky?
3: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí, a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
1: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
2: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
1: Že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít.
2: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím, prosím vás pěkně. Chtěla jsem se zeptat, s manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali o na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného jako natopení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli je to možné.
2: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Light, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete ano. moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
1: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení?
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspora.cz. Tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu dostal, loňského roku v červnu dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc, já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Já máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdeme do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té superdávky se nevejdeme.
2: Nemusíte se vejít do superdávky. Pakliže jste seniori, to znamená, pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun, to znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc. Tak,
1: také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu poradenství, byly právě i některé tyto případy, byť podotýkám, jedná se opravdu o výjimečné případy. Drtivá většina poradců fungovala i v tom uplynulém období velmi dobře. Ta zpětná vazba i od těch klientů byla velmi pozitivní. Na druhou stranu i s tím, že se setkáváme čas od času s těmito případy, které popisovala posluchačka, tak jsme zpřísnili kritéria a máme daleko širší etický kodex a máme daleko větší možnosti, jakým způsobem, pakliže by se prokázalo to, co zmiňovala posluchačka, jak rychle s poradcem ukončit spolupráci.
1: Doplnění ještě našeho druhého hosta radioporadny, to znamená Michala Čejky.
4: A výběr poradce je hrozně důležitý, protože je to pro vás parťák a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. A buďte velmi obezřetní, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, a protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady Kuřím. My jsme darovali před 2 rokama, darovali jsme 3 dětům byt, 3-pokojový. Ty 2 jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
2: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
1: A ještě,
5: já tady mám břemeno, bude se jako na mě se nebude brat nějaké ohled.
2: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak.
5: Děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď. A v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
2: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pás zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 000 korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 11:30, posloucháte dál velkou radioporadu. Dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám. Máme, ano, tak to je dobře. Už jsme si mysleli, že jste se ztratila. Tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojska. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojska za trojska.
2: Tak, já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoliv k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují, dají se otvírat, nevypadávají vám z toho okenního otvoru, tak se vám nevyplatí je vybourávat a dávat tam trojskla. Nepřinese vám to kýžené úspory, zbytečně si vyplýtváte finanční prostředky. Zkuste najít jiné opatření, které vám skutečně přinese reálné úspory a k tomu právě využijte toho poradce, který projde ten dům a navrhne vám to nejlepší, co by tam šlo udělat.
1: Tak, děkuji vám za vaši odpověď.
0: My děkujeme vám za to, že jste zavolala a zeptala se. Další dotaz internetu paní Jarmila z Brněnska. Dobrý den, před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové, s manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldmann už se dívá do excelové tabulky, tak vejde se tato rodina do limitu?
2: Pokud se jedná o čistý měsíční příjem, tak tady jste malinko nad ten deklarovaný 5. příjmový decil, ten je na částce 46 tisíc korun. Navíc jsem pochopil, že jste využili program NZU Light před 3 lety, to znamená další nárok na Lightku byste teoreticky měli až v podobě udržitelnosti, to znamená ještě 2 roky nikoliv, ale za zvážení stojí určitě použít a využít i ten bezúročný úvěr, protože to, že je někdo v důchodovém věku, neznamená, že si nemůže vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě. A zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
0: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
2: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnictví nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 tisíců.
0: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je velká radioporadna.
4: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého 5 roku. A teď každému se dá určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu a teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
2: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
4: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
2: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo nevyužil?
4: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo. Já nevím, jestli 800 tisíc, nevím, kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony nebo víc.
2: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel asi jste SVčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVčko mělo možnost požádat kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno a tu dotaci vlastně to SVčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVčko, tuto možnost a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
0: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
4: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
0: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce nárok na bezúročný úvěr z tohodle bohužel neplyne.
2: Je to tak.
0: Tak byť jsme vás zklamali asi, tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště, ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď, Jarmila z Pardubic.
2: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv, bohužel.
0: Další dotaz, pan René Zvyšková. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy, zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
2: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy, je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o komplexní renovaci toho bytového domu.
0: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
2: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
0: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
2: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu Nová zelená úsporám CZ a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
0: Michal Čejka.
3: Abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C, jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
0: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám, tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče, dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
2: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude se místo toho stavět v podstatě ten nový.
0: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den, tady Dobešová Alena, Rokytní Uhronova. Prosím, pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018

0: poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsprám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny. Ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
2: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mně 75 let, bydlím sama v rodině.

0: rodinném domku. V loni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelné čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
1: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
0: No to ne, to nemám.
1: To nemáte, výborně. To, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité, pakliže přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
2: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
3: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za jednu kilowatthodinu spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
0: Je to malý rodinný domek 3+1, mám to z části zateplený, 3 zdi jsou zateplený, 1 teda není. Skla mám 2 skla, okna, a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
1: No, tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
2: To znamená do roku 29.
1: Tak.
2: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
4: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roků a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
1: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokudže sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 tisíc čistého, pak by měl nárok na dotaci. V té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do 4. příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
2: Já připomenu, když tady opět zazněl čtvrtý decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
3: Pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. Většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu, to znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je, ale přesně pro takovéhleho člověka je určen renovační pas, to znamená výhled, horizont 25 let, říci, co všechno na tom objektu je možné zrenovovat, za jakou investiční částku, s jakou úsporou, s jakou výší dotace a on už se pak sám rozhodne podle svých příjmů a podle možností toho úvěru, který může čerpat až do 2 milionů, co vlastně zrealizuje v rámci té první etapy toho programu a co odloží třeba za 5, za 10 let. Je to bezúročná půjčka, kterou z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul, to znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
2: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
5: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Klasyczków.

dveří chci zí chlápek stál, tak

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: 3:45 do finále dostává dnešní velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
2: Ano, je to tak. Dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci, bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím, a darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic, nemáme okna, nemáme střechu jako ponovu, jestli máme nárok na tuhle tu novou dotaci. Mě jde hlavně o to bydliště, že jsme si ho dali až tak pozdě. Bydlíme tam sice 20 let, ale trvalé bydliště tam máme oficiálně jenom asi ty 2 nebo 3 roky, jestli bychom na to měli nárok, prosím vás.
1: Petr Waldman?
3: Ano, nárok byste měli. Ani nevadí, že jste ten dům už darovali svým dětem, protože tam pořád bydlíte. To znamená, je to ta přímá rodová linie, takže tady to je bez problémů. A pokud splníte ty další parametry, které jsou, to znamená příjmový test, majetkový test, tak by to mělo být bez problémů a můžete se obrátit na poradce na webu novazelnauspora.cz.
1: Ano?
2: A vy jste říkal, já když jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
1: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman je to.
2: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
3: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelnauspora.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
2: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuju vám
1: moc krát. Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Kolik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny. Paní Světlana Solomouce, dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmana, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou nejvstřícnější?
3: Já si myslím, že pořád platí 2 typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúročný úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená, tam nemusím dělat jenom to komplexní opatření a dostat ten největší úvěr, ale mohu se právě podle renovačního pasu rozhodnout s tím, že budu ty opatření dělat postupně a postupně přicházet za tou bankou pro poskytnutí dalšího úvěru, třeba i v okamžiku, co zase odroste dítě a vrátím se do zaměstnání a ta moje schopnost splácet vyšší úvěr se tím pádem zvýší.
1: Máme dalšího volajícího, dobrý den.
4: Dobrý den, já se omlouvám, ještě jednou Vinklárová. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak to bude se řešit při úmrtí toho majitele, toho té nemovitosti, když žádal třeba i tu ten bezúročný úvěr, po případě prostě jak se to bude řešit při úmrtí, jestli ti dědici to nějak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu k té nemovitosti, když třeba už nebudou jí chtít. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
3: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
1: doplnění od Michala Čejky?
5: Já bych doplnil ještě k těm předchozím dotazům dvě důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr jste byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
1: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
6: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na SVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci SVE? Je to samozřejmě firemní instalace nebo firmou, odbornou firmou instalace.
3: Jo, díky. Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte. I v té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně je možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr. Takže možnosti jsou obě.
1: A ještě jeden dotaz internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
3: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
1: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k Nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
3: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
1: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Naschledanou.
3: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
1: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, naschledanou.
5: Děkuji, naschle.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Pardubice.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj rozdělí obcím přes 70 milionů korun na stavby kanalizací a čističek. Obyvatelé Svitav hlasují o nejlepším projektu sdíleného rozpočtu. Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. A počasí dnes čekejte v kraji oblačno a zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů korun na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podpory se dočká 43 projektů. Dotace mohou použít na stavby a opravy kanalizací vodovodů nebo i čistíren odpadních vod.
2: Příspěvky jsou určené pro malé obce a místní části do 2000 obyvatel. Příjemcům pomáhají zvládat technicky náročné vodohospodářské stavby. Na území kraje aktuálně vznikají takto zaměřené projekty v celkové hodnotě 2 miliard. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Třetí ročník sdíleného rozpočtu ve Svitavách vstupuje do závěrečné fáze. Ve veřejném hlasování se o podporu obyvatel uchází 12 projektů, které usilují o finanční podporu města. Odborná komise je vybrala z 18 podaných návrhů, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Občané Svitav starší 12 let mohou vybírat například mezi pořízením uzamykatelných cykloboxů, novými houpačkami v lesoparku v Rajzově ulici nebo například návrhy zaměřenými na rozšíření a modernizaci workoutových hřišť.
0: Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte prosím na linku 158. Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
4: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky, pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
0: Ředitelé televize a rozhlasu požadují, aby byl zachován současný systém poplatků. Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr, údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. K obvodnímu soudu pro Prahu 9 dnes přišel svědčit tehdejší náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Právě on podal před 6 lety ve věci trestní oznámení.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty je 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr v přeháňkách a bouřkách zesílí. Večer opět zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Dvě osobní auta se střetla u Chroustovice na silnici číslo 17. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Úterní poledne je tu, Stanislava a Anabela, to jsou jména napsaná v dnešním kalendáři, tak jestli znáte, můžete pogratulovat toho hodině, každopádně jsme otevřeni a připraveni a taky rádi se s vámi popovídáme v těchto 60 minutách, pošleme a zveřejníme vaše pozvánky a také pozdravy a přidáme i písničky, které nestárnou, výběr následující pro tuto hodinu: Brontosauři, Dalibor Janda, Marek Ztracený, Madonna, Karel Zich, Pavel Vítek, Anaka, Petra Janus, Mouky, Věra Martinová anebo kapela Turbo.
1: Písničky od srdce a Jan Bambe.

0: Petr Spálený otevřel hodinu poledních písničkových vzkazů a pozdravů na telefonu 726 46 4848, na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a na SMS-kovém čísle 90 011 04. Tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A pro jistotu ještě zopakujeme hudební nabídku. Pokud vám unikla na začátku této hodiny, tak hrát budeme Brontosaury, Dalibora Jandu. Na výběr máte třeba i z Marka Ztraceného, Madony, Karla Zicha, Pavla Vítka, Anika, Petry Janů, Smouky, anebo Věry Martinové, anebo možná i kapela Turbo, i na ní by mohla přijít řada. Tak a pojďme na to, pojďme pěkně po pořádku, protože píšete: dobrý den, prosím, zahrajte ke včerejší svatbě Tomáše a Míši poděkování přátelům hasičům SDH z Výsky a Horní Roveň za zátah, veselost. Děkuje babička Zdena. Tak a telefon už je také připraven, někdo je na drátě, kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka z Ocika.
0: Dobrý den, tak co to bude?
2: No, pane,
0: no, no, Brontosauři, je mi to úplně jasné.
2: Tak já vám moc krát děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, děkuji, naslyšenou.

Taky bych chtěl mít takový hlas jako Dalibor Janda. Tak, ale pojďme na další písničkový pozdrav. Koukám na linku telefonní, jestli se nám tady rozbliká nebo nerozbliká. Telefon 726 46 4848. Tak schválně. Na začátku hodiny jste se mohli přetrhnout a teď najednou zase nic. No, tak, ale já tady samozřejmě i vidím, že nám píšete pár SMSek a e-mailů. Dorazilo v této hodině, no přichází další a další a to je dobře. Tak pojďme rovnou vybrat další z vašich pozdravů, protože nám tady píšete: dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Stanislavu Seknicovou do Svitav. Děkuji, Josef. Tak Sekničkovou. Tak dobře, ještě tady je v závorce, že to je dívčí příjmení, abych to náhodou nepopletl, no vidíte, stalo se.

0: měl čekat na lince 7264648448, tak dopak volá do písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane, promiňte, mohl byste mě zahrát písničku Všichni se sejdeme v létě od Boba Fridla?
0: Bohužel, nemáme ji v playlistu. Kakra, hol, tesak, na ryby, koš, na raky. No, máme tady teď brontosaury, obrázek, oblázek. Na přání hrajeme jenom o víkendu.
1: Aha, tak pardon.
0: No, tak teď budou brontosauři a o víkendu to zkuste. Štěstí určitě se usměje.
1: Jo, dobrý.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naschle.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Tak to byli brontosauři a připraven už je Marek Ztracený, protože si o něj píšete. Zahrajte prosím písničku pro všechny Stanislavy k dnešnímu svátku a konkrétně pro moji maminku do Škrdlovic u Žďáru nad Sázavou. Děkuji, zdraví Stáňa z Moravské Třebové.

0: A další telefonista je připraven. Kdo pak tentokrát? Haló?
1: Dobrý den, paní Eva. Chtěla bych hrát mamince, paní Bohumilé Krejčové, do Hezmanova města, že se mi odjela, že přijedu až v neděli, a ať není smutná a ať pozdravuje kočičku Micinku a něco pro radost a panu Růžičkovi, který se o mě velice dobře stará.
0: Dobře, tak za chvilku je to tu. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
5: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
4: Ano, a co ještě?
5: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
4: Taky. A to hlavní?
5: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
4: To je ono.
5: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
4: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
5: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
4: Už ve středu 10. června
5: od 9 do 12
4: se na vás těší Jitka
5: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a další telefonista na drátě. Kdo pak to je? Haló?
2: Dobrý den, pane Vamberský.
1: Dobrý den.
2: Tady je paní Eva a my jsme asi dvě, že jo? Protože předtím malou chvíli taky volala nějaká.
1: Ano, ano, ale to je úplně z jiného konce republiky. Toho si nevšimnejte.
2: Ano, ano, ano. No, já bych chtěla nechat zahrát písničku. Včera jsem se vrátila od Zánova. Já jsem tam na víkend, tak se o mě dobře starala. Počasí nám vyšlo. Tak bych jí nějakou písničku a poděkování za to, že se takhle o mě starala.
1: Dobře, no tak já... Ano, já doufám, že vám posluchači rozuměli, protože ten signál to byla hrůza. Ale něco jsme z toho pochytili, tak zahrajeme Karla Zicha. Mějte se moc hezky, naslyšenou. No, Karla Zicha si přeje zahrát také Boženka.

nadarmo se mu říkalo český Elvis Presley. Jednou už jsem tě získal málem, no a stal se českým rock'n'rollovým králem Karel Zich v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Také další z vašich písničkových pozdravů. Tak, co nám píšete tentokrát? Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro všechny Stanislavy k dnešnímu svátku. Jo, to už jsme hráli, to byl ten Marek Ztracený. Dobře, tak zpět. A další z vašich pozdravů vidím. Dobrý den, nechte prosím zahrát písničku pro Pavlínku a Románka do gafu. Jsou na hale sami a opuštění, tak aby jim nebylo smutno. Děkuji, Jana.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich písničkových pozdravů. Připraveni jsou pánové Simon a Garfunkel a také někdo nad Fénu. Kdo pak? Haló?
2: Ludvíku, tady Slavu z Otvoru, Kaťák.
1: Nazdar, Kaťáku, tak komu pošleme Simona s Garfunklem a zvuk ticha?
2: Všem dobrým lidem a vám do redakce.
1: Dobře, děkujeme. Naslyšenou.

Simona Garfunkel za námi a další z vašich pozdravů připraven. Mrkáme tentokrát do SMS-kového čísla 90 01 04, protože píšete konkrétně, jmenovitě píše Zdena ze Svitavska. Dobré poledne, milé rádio, zahrajte prosím kapelu Turbo jenom tak, jedno tím, jo, jedno tím řepu.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Ano, přesně tak, 3:45, ještě pořád máte šanci někoho pozdravit v této hodině. Na výběr vám z písniček dáváme toto. Smokey, Věra Martinová, John Travolta s Olivia Newton-John anebo Lucie Bílá. Tak, 726-46-4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu a píšete, zahrajte prosím písničku pro našeho vnoučka Damiana, děkuji moc, babička Irenka, PS, máme tě moc rádi, Damčo.

0: běhly a špendlíky, Needles and Pins a Smoky v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo je na telefonu, kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Naďa Přelouč.
0: Tak,
1: a
0: Naďa,
1: já bych prosila dneska zahrát pro svoji mamku Stanislavu ze Žouši.
0: Ano,
1: nějakou
0: Ježíš.
1: Hezkou písničku, nevím,
0: Ježíš.
1: Je tam na výběr něco.
0: Aha, jo, rodina jo. Mi volá, jasně.
1: Ano.
0: Nazdar, to je moje sestřenice, kdybyste nevěděli, milí posluchači. Tak jo. Naděnko, zdravíme tě do Přelouče, zdravíme i tetu do Žehušic, samozřejmě jasně Stanislava, takže všecko nejlepší. Myslíš, že ji potěší Věra Martinová?
1: Určitě, dej tam Věru
0: Martinovou. Dobře, dobře. Mm-hmm. Tak moc pozdravuj rodinu, naslyšenou.
1: Taky, měj se hezky a děkuju, naschledanou, ahoj.

0: Přátelé, kamarádi, poslední možnost v této hodině poslat ještě někomu písničkový pozdrav a nejrychlejší bude telefon. Takže 726 46 4848, neváhejte, volejte právě teď, jestli chcete živě vstoupit do našeho vysílání, protože už je to dnes naposled. Zítra budeme pokračovat zase po 12. hodině, ale teď opravdu poslední šance. Tak já chvíli počkám, zatím prozradím, co nás čeká. Hned po zprávách Michaely Spáčilo ve 13 hodin Alex Minářová přivítá dalšího hosta. Tentokrát to bude operní pěvkyně Kateřina Knižíková. Tak a někdo už by měl být na drátě. Kdo pak se tam houpá? Haló? Miloši, zdravíme do Dlouhej Třebovej. No na tom Třebovsku máte dneska ale mizerný signál. To jste druhý, kdo volá. A zase nám to v tom...
1: No.
0: Aha. Jo. Dobře, no tak komu pošleme písničku? Připravený je John Travolta s Olivia Newton-John. Navodíme si pocit léta.
1: No i bude to pro všechny dobrý lidi, no a aby k vám do radia.
0: Dobře, tak my moc krát děkujeme, přejeme vám lepší signál na Třebovsku a budeme se těšit zase na slyšenou. Tak z poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice je to vše. Jak jsem říkal, zítra zase ve 12 hodin budete mít další příležitost posílat vzkazy a pozdravy.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Třináct hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Ženy starší 45 let se mohou od července objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Moravská Třebová plánuje o prázdninách stavební práce v základní škole u kostela. Opozice dál kritizuje vládu za postup i rušení koncesionářských poplatků. V regionu dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 25 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Pomoci by to mělo třeba ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
7: Například pokud žádanku vystavenou praktikem či gynekologem pacientka ztratí, nebo chce zareagovat na anotaci z mamografie, že již 2 roky nebyla na preventivním vyšetření a chce se na něj objednat hned, to znamená bez předchozí nutné návštěvy dalšího lékaře.
5: Během prázdnin se na základní škole u kostela v Moravské Třebové rozeběhnou stavební práce. Dělníci obnoví vstup do budovy a elektrikáři vymění rozvody. Největší změny ale čekají prostor vedle školy, kde pokračují práce na nové přístavbě. Vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
8: V době prázdnin se bude dělat základová deska a začnou přípravné práce na výstavbu samotného objektu, jako je instalace techniky pro zvedání břemen, dopravu materiálu a samotné zahájení těchto prací.
5: Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte prosím na linku 158. Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí.
6: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí, večer opět zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Porouchané auto překáží v Pardubicích na silnici číslo 37. Konkrétně stojí u kruhové křižovatky pod nadjezdem Paramov v odbočovacím pruhu na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan, tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Kdysi to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnili ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštěla jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv? Nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že... Stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou, 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko. A díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Jenufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. Těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba, jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným

0: jak velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
1: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte říct ne, to jsem
0: ne,
1: pochopila?
0: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Kdysi, když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
1: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
0: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
1: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
0: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
1: Tak to zní hrozně, ale víme,
0: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
1: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
0: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20, nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem, jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
1: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou, já už docela i realizuju, ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jela, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj a ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Takže tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, on se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka. Z těch žen můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně, to je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravě. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. Bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: Není
1: si,
0: o vás ne. slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ochránci přírody z České Třebové monitorují výskyt křídlatky na území města. Královéhradecká diecéze nechala opravit zámeček ve Vortové u Hlinska. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Oblačno je zataženo, srážky a teploty do 25 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Ochránci přírody z České Třebové pokračují v monitoringu křídlatky. Tato invazivní rostlina potlačuje růst jiných rostlin ve svém okolí. V České Třebové se podle posledního mapování vyskytuje skoro na 80 místech. Skupina dobrovolníků ve sledování pokračuje, říká předsedkyně Ekocentra Podorlicko Hana Grundová.
2: V té mapovatelské skupině je 9 lidí. My pomůžeme městu s tím zmapováním v součinnosti s technickými službami, které dostávají naše podklady, máme sdílenou mapku a oni zase na těch místech provádějí zásah a dávají zprávy zpětně nám.
0: Řemeslníci dokončili obnovu loveckého zámečku ve Vortové u Hlinska. Celková rekonstrukce stála 17 milionů korun. Opravu zaplatili diecézní lesy Hradec Králové, které budovu využívají.
3: Lesovna byla postavená před 120 lety a sloužila jako letní sídlo biskupa. Po opravě tam vznikne pracoviště diecézních lesníků, kanceláře a také apartmán pro ubytování hostů. Následovat ještě mají parkové úpravy samotného okolí vily. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
4: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
0: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu zhruba 25 400 korun, v pátém decilu pak 31 000 korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspora.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidé připomínky posílají dál i po oficiálním termínu.
1: Počasí.
0: V kraji dnes čekejte oblačno, je zataženo od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. A zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přeháňky. Středeční teplotní maxima 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli silnému provozu se aktuálně tvoří kolony na 35 v Litomyšli v Sokolovské ulici a to ve směru na Vysoké Mýto, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hasiči v našem kraji už mají za sebou první desítky výjezdů kvůli hmyzu. Ne všechny, ale nutné kvůli sršňům volat hned právě na tísnovou linku. Podrobnosti, kdy a kdy volat a kdy nevolat, řekneme za chvíli v našem vysílání a nabídneme i písničky, které nestárnou. Tak v této hodině se můžete těšit na Haničku Písničku, na Václava Neckáře, také na kapelu Fancy a přijde třeba i Věra Špinarová nebo Rod Stewart.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský. We'll be right back.

Doktor Dambydam Václav Neckář v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Teď jedna smutná zpráva pro vás, kteří jste se zítra chystali do Východočeského divadla v Pardubicích, protože z důvodu onemocnění v souboru Východočeské divadlo Pardubice zítra ruší původně plánovanou reprízu komedie Hotel Modrá hvězda. Představení bude uvedeno v náhradním termínu, který je teď právě k jednání, tak zakoupené vstupenky samozřejmě zůstávají dál v platnosti, jenom si na zítra případně tedy naplánujte nějakou jinou aktivitu. A dnes večer jedna zajímavá pozvánka do ekocentra Paleta v 18 hodin na pardubické letní ekofórum. Je to veřejná beseda o aktuálních environmentálních tématech, která se týkají Pardubic a okolí. Jestli vás zajímají různá témata, která se týkají právě životního prostředí, tak můžete dorazit dnes večer v 18 hodin do ekocentra Paleta v Pardubicích. No a teď zažehneme plameny lásky.

0: Tak v uplynulých dnech se konečně na malou chvíli ukázalo také jaro a trochu i léto a to znamená, že vysoké teploty a pěkné počasí uplynulých dní probudili také hmyz a hasiči v Pardubickém kraji, tak mají za sebou už první výjezdy kvůli včelám anebo sršňům. Přednost mají ale ty případy, kdy lidem skutečně hrozí vážné nebezpečí. Zásady si připomeneme s redaktorem Josefem Kopeckým. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: No tak rovnou připomeň, kdy prosím tě můžeme o pomoc zmizem hasiče vůbec požádat.
1: Je potřeba pamatovat na to, že hasiči řeší hlavně akutní stavy, kdy hmyz lidi přímo ohrožuje a prodleva by riziko ještě zvýšila. Jen za květen, kdy bylo několik velmi teplých dní, záchranný sbor eviduje přes 50 takových telefonátů. Výjezdy jsou nutné na místa, kde hmyz znamená nebezpečí pro větší skupinu lidí, jak vysvětluje mluvčí pardubických hasičů Lucie Pipiš.
2: Nejčastěji se jedná o výskyt hnízd či rojů ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních, na dětských hřištích, na táborech nebo na dalších místech s vysokou koncentrací osob.
1: A přednost mají také zásahy, kdy hnízdo ohrožuje člověka s alergií na bodnutí hmyzem.
0: Mm-hmm. A prosím tě, kdy je naopak na místě jiný postup?
1: Tam patří vlastně všechno ostatní. Třeba soukromé pozemky, zahrady nebo hnízda na půdě rodinného domu. V takovém případě by měli majitelé požádat o pomoc firmu, která se na likvidaci hmyzu zaměřuje. Nebo se je možné obrátit třeba na správce nemovitostí, případně instituci, která budovu nebo pozemek vlastní.
0: Mm-hmm. No, trochu odlišný je ale postup pro včelí roje, tak čím se řídí v takové situaci?
1: Nejlépe bychom měli najít včelaře, kterému ty včely patří. Pokud ale existuje riziko a výjezd hasičů je nutný, snaží se i oni přistupovat ke včelám šetrněji.
2: Včely jsou významnou součástí ekosystému a pokud to situace dovoluje a nehrozí bezprostřední nebezpečí, snažíme se ve spolupráci s místními včelaři zajistit jejich odborný odchyt a přemístění. V mnoha případech tak může být roj zachráněn bez nutnosti jeho likvidace.
1: A já jenom doplním, že každý rok hasiči v našem regionu mají několik set zásahů u likvidace hmyzu. Hmm.
0: Kdy tedy volat a nevolat hasiče kvůli likvidaci bodavého hmyzu jsme probrali s Josefem Kopeckým. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Bitvu u Karlův most svedl Michal Prokop v našem odpoledním programu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli Karel Gott se Charlotou, Srdce nehasnou, taky Kouzlo bílejch, Červěry špinarové, anebo Rod Stewart a Baby Jane. To jsou tedy písničky, které nestárnou, nabídneme je v našem playlistu. Už za chvíli, hned potom, co připomeneme trochu toho jídla, protože v neděli jsme opět vařili, měli jste možnost vařit s pochoutkovým rokem, je to jubilejní 10. ročník a v rámci něho tedy hledáme nejlepší ze všech nejlepších receptů. Tentokrát šlo o dortovou omáčku od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Omáčka dostala název podle tvaru vaječného svítku, který se dnes také naučíte dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku, jak už bylo řečeno, letošního pochoutkového roku, kdy tedy vítězné recepty pro inspiraci už nedělají sami posluchači, ale poroci spolu s profesionálními kuchaři. Tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Nadia Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě i Roman Paulus.
1: Já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar.
2: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
2: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
3: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jížku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít. Přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tedy trochu soli, přidám i trochu cukru, sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách já do pánvičky dám olej.
2: Docela dost.
1: A do pánve těsto na svítek.
2: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva. A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
2: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
2: Zase 2 minuty.
1: A zase 2 minuty, ano. A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran a já to teďko podliju vodou. Ano,

0: jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu.
2: No, tak jsme opět mohli být přímými svědky toho, kterak Patrik rozehnal, zblajznul michelinskou koprovku od šéfkuchaře Romana Pauluse a vy se na ní můžete alespoň podívat na webu www.pochoutkovirok.cz.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: O čem se mluví?
1: Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jak ho prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a jestli posloucháte pozorně, tak víte, že už zítra dopoledne na vás čeká nevšední živé vysílání z obcí u Litomyšle. Morašice slaví 800 let od první písemné zmínky. Zastavíme se tam a zajdeme i do sousední Příluky a nedalekého Dolního Újezdu. Náš tým ve složení Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a Zdeněk Novák už by měl být na místě a jsou prý na obhlídce. Tak holá, jste tam?
1: Jsme tady a zdravíme tebe i Honzo z právě teď Dolního Újezda. Tady jsme začali, tady jsme ubytovaní a tady to musíme nejdřív pořádně prozkoumat. A my jsme právě teď v regionálním muzeu v Dolním Újezdě. Jitka s Mirkem mi utekli, jsou teď v prvním patře toho muzea a šmejdí z jedné místnosti do druhé. My natočíme nějaké video, mají to tady moc pěkné, takže to vám určitě zítra představíme, co se Dolního Újezda týče, pak taky zajdeme za mykology, mineme jahodové plantáže, no a hasiči, skauti, chovatelé, ti všichni nás v Dolním Újezdě zítra čekají v živém vysílání, ale jak jsem říkal, musíme si to tady prohlédnout předem, ať víme, do čeho jdeme.
0: No a co ty zbylé dvě obce?
1: Budou. Tam taky ještě dneska se zajedeme podívat do Morašic i Příluky. Nechceme prostě to vidět zítra poprvé v tom přímém přenosu. Co se týká těch Morašic, tak to velké oslavy, samozřejmě 800 let, to nepomineme. Přivítá nás paní starostka Pavlína Jarešová. No ale zajdeme i za sokoly, fotbalisty, za mysliveckým spolkem, do kostela svatých Petra a Pavla. A v Příluce, tam se sejdeme v obecním obchůdku prý na kávě s panem starostou Davidem Šimkem. Chystá nás přijmout i nové komunitní centrum a jestli se nepletu, tak půjdeme i do kaple Panny Marie Karmelské, takže tohle všechno je v Příluce před námi a tam prý mají i nějaké jako lidové kroje, tak na to jsem moc zvědavý.
0: No zítra to každopádně bude nabité, opět mezi 9. a 12. těšíme se na vás.
1: Zdravím z upršeného právě teď Dolního Újezda. Před chvílí to byl takový liak, že se nedalo ani jít.
0: Tak snad zítra bude trošku hezčí počasí.
1: Bude, naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubický kraj rozdělí obcím přes 70 milionů korun na stavby kanalizací a čističek. Moravská Třebová zahájila letní sezonu akvaparku. Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pásů. A počasí na zítřek v kraji čekejte zataženo až oblačno, občasný déšť a teploty do 18 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů korun na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podpory se dočká 43 projektů. Dotace mohou použít na stavby a opravy kanalizací vodovodů nebo i čistíren odpadních vod.
5: Příspěvky jsou určené pro malé obce a místní části do 2000 obyvatel. Příjemcům pomáhají zvládat technicky náročné vodohospodářské stavby. Na území kraje aktuálně vznikají takto zaměřené projekty v celkové hodnotě 2 miliard. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Akvapark v Moravské Třebové zahájil letní sezónu. Návštěvníky čeká letos několik novinek. Město do nich investovalo přes 1 milion 300 tisíc korun, říká mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
6: Největší a zásadní novinkou letošní sezóny je kompletně modernizovaný odbavovací systém. Návštěvníci se mohou těšit na plně integrovaný proces od možnosti objednávání vstupenek na samoobslužné pokladně přes nové plavenky až po moderní samoobslužné turnikety.
4: Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pásu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
7: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pás by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
4: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 41 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů, a to na 39 korun a 91 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června.
3: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Středeční teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Dvě osobní auta bourala ve Vysokém Mýtě v Litomyšlské ulici. Na místě zasahují hasiči, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A nákladní auto s osobním se střetlo na 35 ve Světavách před kruhovou křižovatkou. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdravíme do České Třebové. U vás už 20 let bojujete s invazivní křídlatkou. Tak jaké jsou aktuální plány s její likvidací? Vám řekneme už za chvíli. Přidáme i kalendárium. Konkrétně to bude Petr Jungmann a chybět nebudou písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Valdemara Matušku, Marii Rotovou, taky na Fools Garden, na Petra Nováka a nebo na Beatles.
8: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: A to jsem já, Jan Vamberský, průvodce vaším dnešním dobrým odpolednem Českého rozhlasu Pardubice. A před námi je teď také chvíle, kdy opět pohlédneme na oblohu.
1: Počasí.
0: Tak dnes to asi nebude úplně radostný pohled Jimrichu Drapáku z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Víte, dobrý den.
2: Dobrý den, to jsem já, ano. No, nebude to. Přechází nás studená fronta od západu, takže ty teploty už jsou někde kolem 17. Dopoledne ještě dosávaly nějakých 24 stupňů. Teďka už se bude spíš jenom ochlazovat. Od toho západu na většině území teda s občasným deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se nám může vytvořit i bouřky. Na večer potom, jak nás ta fronta přijde, tak ty srážky začnou ustávat. A vítr mírný, jo, západní až západní, 2 až 6 metrů sekundu jenom v těch přeháňkách přechodně zesílí.
0: Mm-hmm. No, včera bylo medarda, říká se medardova kápě 40 dní kape, tak vy víte, určitě máte nějakou vyhlídku na to, jak dlouho bude kapat.
2: Tady týden by mohlo být více kapat, v noci zatím ale bude spíše nějaký zataženo oblačno, jenom výjimečně nějaké přehánky 14 až 11, zítra zataženo až oblačno a běhne opět od jeho východu, nám začnou přibývat srážky, potom s deštěnou přehánkami, teploty budou se nějakých 15 až 18 stupňů a vítr slabý, promědlivý do 4 metrů sekundu, nejvíce srážek to zatím vypadá v noci ze středy na čtvrtek, takže tam opět zataženo s deštěm, ve čtvrtek ještě taky pořád dešť, zatím to vypadá teploty do 18 stupňů. Pátek zpočátku by mohlo být nějaký porjasno, ale během dne potom spíše přehánky. I v sobotu přehánky a teplotně zatím vypadá opořád kolem těch 20 stupňů. V neděle taky ještě pořád nějakých těch 18 až 22 maxima. Zatím to vypadá, že potom od pondělí by ty srážek už by nemělo být tolik a teploty by měly jít nahoru.
0: Říká Jimrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme a těšíme se zase naslyšenou.
2: Nemáte za, že hezký den přeji. Naslyšenou.

0: totiž plán.
1: Ano, Richard Krajčo s kapelou Krištof mají plán a my teď máme v plánu podívat se do České Třebové, protože v Česku začal týden invazních druhů, který pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny Lesů České republiky, tedy krajiny České republiky. Letošní ročník je zaměřený na monitoring a mapování invazních rostlin. Tomu se už více než 20 let věnují právě v České Třebové, kde je rozšířená křídlatka. Rostlina původem z Asie se později jako okrasná rostlina začala pěstovat i v Evropě. Brzy se ale vymkla kontrole a začala se spontánně šířit. Redaktorka Barbora Soukupová zjišťovala, jak je to s jejím výskytem právě v České Třebové.
2: Tak tady zrovna vidíme lokalitu, kde už byl provedený zásah. Ta křídlatka je bylinná, ale dorůstá do výšky přes 2,5 metru.
3: Vysvětluje předsedkyně Svazu ochránců přírody Podorlicko Hana Grundová. My jsme teď nedaleko hlavní silnice v místní části Truby.
2: Vidíme tady suché trsy, které byly loni ošetřeny chemickým zásahem a je vidět, že tady na té levé straně to je jaksi zlikvidováno.
3: Tady u těch už postříkaných a suchých vidím, že to má dutý vnitřek.
2: Ale pořád ještě tady na části vyrážejí nové, mladé, zelené výhony se šťavnatými listy, které jsou větší než 10 cm, takové pěkné ploché. To znamená, že těmi oddenky vlastně má tendenci stále ještě se šířit, takže tady bude potřeba provést nějaký další zásah.
3: Jaká jsou další místa v České Třebové, kde tak jako nejvíc škodí?
2: Křídlatka je invazní druh, který se rozšiřuje velice často podél vody. V České Třebové ji najdeme na mnoha místech. My jsme jich nalezli v roce 2311 a některé byly opravdu velmi, velmi rozsáhlé, například za zimním stadionem.
3: A kolik jich je tedy v současné době?
2: Ty, kde se v loňském roce prováděl postřik, to bylo 78 lokalit.
3: Vy máte pracovní skupinu a máte rozdělené takzvané rajony po České Třebové a ty pravidelně kontrolujete.
2: My jsme dobrovolníci Českého svazu ochránců přírody, nejsme žádní specializovaní botanici a v té mapovatelské skupině je 9 lidí. Ta dohoda je taková, že my pomůžeme městu s tím zmapováním, ale nemáme technické možnosti na likvidaci. Takže tady pracujeme v součinnosti s technickými službami, které dostávají naše podklady, máme sdílenou mapku a oni zase na těch místech provádějí zásah a dávají zprávy zpětně nám.
3: Ještě si pojďme vysvětlit, proč vlastně křídlatka vadí. Takhle to člověk tady úplně třeba nevnímá, protože roste vedle cesty, ničemu nějak extra tady nepřekáží.
2: Tady je v takovém lemu u plotu a nespůsobuje tady nějaký zásadní jakoby problém. Ale ona patří mezi invazní druhy, protože je nepůvodní, protože se rychle šíří, ale ona výrazně ovlivňuje ostatní rostliny, omezuje vlastně schopnost růst na určitém místě, omezuje biodiverzitu.
3: Na mapování a likvidaci křídlatky má Svaz ochránců přírody Podorlicko přislíbenou dotaci od Pardubického kraje z programu Péče o životní prostředí. V těchto aktivitách bude pravděpodobně pokračovat i v příštích letech. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
3: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
2: Ano, a co ještě?
3: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
2: Taky. A to hlavní?
3: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
2: To je ono.
3: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
2: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
3: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
2: Už ve středu 10. června
3: od 9. do 12.
2: se na vás těší Jitka
3: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

jsem se jí ptal, řekla, někde jistě bude, musíte jít dál. Prý snad na Moravě,

0: chápu smrti, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Nejznámější ruský expres Rudá střela se rozjel poprvé mezi Moskvou a Petrohradem před 95 lety v roce 1931. Jezdí dodnes, dřív vždycky přes noc, ale nové vlaky jedoucí až 250 za hodinu dají 650 km mezi městy, ani ne za 4 hodiny. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
4: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
3: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Ve finále neslavně hlavičkou do prsou Marka Materazziho ukončil kariéru červenou kartou Zinedine Zidane.
5: Zinedine.
3: Před 5 lety zemřela Popelka.
6: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
3: Libuše Šafránková.
6: Ale princezna to není, jasný pane.
3: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
7: Doktor, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
3: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.

0: Za 4 minuty 3:15. Dobré odpoledne z Pardubic přejeme. Práci s kamenem se teprve učí, ale i tak už zkouší pracovat tam, kde před bezmála 700 lety tvořil stavitel a kameník Petr Parléř. Studentky střední kamenické školy v Hořicích Apolena, Adéla a Mariana si své první řemeslné dovednosti ověřují na svatovícké katedrále na Pražském hradě. Právě sem je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe. Tomáš Lerinc natáčel přímo na místě.
1: Je to zážitek určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
3: Tam přišlo asi 54 kamenů, my jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotické kameny vlastně kopiema. Těch oken tady potom požáru je 8.
2: A Polena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny, jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí, nakonec to děláme jenom kartáčema a houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
4: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce. Že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
3: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, je to stejný, jako to bylo. Tak to pro nás jako znamená. Na to vítězství.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
4: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jak ho prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z Hnutí ANO. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Láska na 100 let, Lucie Vondráčkové v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Po zprávách Michaely Spáčelové Humoriáda dnes se scénkami nabízenými Pavlem Kučerou a Miroslavem Hanušem a po 17. hodině se Jan Vamberský bude těšit na souhrn dnešních událostí s datem 9.6. v pořadu Den v kraji. Ale ještě spotřebitelský servis. Dnes se na nás obracíte s koupí ojetého auta a to z důvodu reklamace. Jak postupovat? To doplní spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Hinek, který koupil auto z druhé ruky, tedy nikoli z bazaru, ale od soukromé osoby. Po určité době reklamoval nějakou vadu, pro jistotu písemně, ale přestože uplynul měsíc, prodejce neodpovídá. Pana Hinka by zajímalo, jestli tedy může odstoupit od smlouvy, případně se obrátit na Českou obchodní inspekci. Pane posluchači, bohužel ani jedno, ani druhé. Obě vámi zmiňované možnosti se týkají pouze případů, kdy je na jedné straně podnikatel a na druhé spotřebitel. Vy můžete pouze vyzvat prodejce doporučeným dopisem s dodejkou a pokud to nepomůže, nezbývá, než se obrátit na advokáta.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ženy starší 45 let se mohou od července objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Policisté hledají seniora z Pardubic. Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmů. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, srážky a teploty do 18 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Pomoci by to mělo třeba ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Například pokud žádanku vystavenou praktikem či gynekologem pacientka ztratí, nebo chce zareagovat na anotaci z mamografie, že již 2 roky nebyla na preventivním vyšetření a chce se na něj objednat hned, to znamená bez předchozí nutné návštěvy dalšího lékaře.
0: Během prázdnin se na základní škole u kostela v Moravské Třebové rozeběhnou stavební práce. Dělníci obnoví vstup do budovy a elektrikáři vymění rozvody. Největší změny ale čekají prostor vedle školy, kde pokračuje výstavba nové přístavby. Vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: V době prázdnin se bude dělat základová deska a začnou přípravné práce na výstavbu samotného objektu, jako je instalace techniky pro zvedání břemen, dopravu materiálu a samotné zahájení těchto prací.
0: Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký, u sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte prosím na linku 158. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemohly dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje. Opoziční poslanci novelu kritizují, třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Středeční teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli srážce 2 osobních aut se jezdí odstavným pruhem v úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Janovem ve směru na Litomyšl. Na místě zasahují záchranáři a prší tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kajnar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kajnarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, nikdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil, říkal, promiňte, já jsem vlastně nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že... A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, Miroslava, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme začít.
1: Jsem, ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka
0: tak.
1: Jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. A já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: ale to je roztomilý. Pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ká měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra kandinkum... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to tady... Tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět
0: tvářit,
1: nahý,
0: jak chceme.
1: Nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka... Ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? Něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si jenom halenku.
1: No nestihne to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát začíná... dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo takový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat ano, jako...
0: Ale zkusíme to s cenkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovou scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přeji Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak jste říkal, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když jste tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru, to bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, tu tušku, tak to
4: tu tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se chcete dostat, jestli ten papoušek a jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, pořád. Hned ráno to říkal. Jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
4: Přeučila. Dáme
2: Přeučila, dobře. Zapsáno. Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha A říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! A já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem. Jo? A moje dcery říkali, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečený, no. Takže nás přihlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Z Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za Ačko.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
1: Švorcovou?
0: Výhru. Ne, Švormovou.
1: Aha.
0: Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Tak, soutěž proběhla. Další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi. Koho nám vybere dál?
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladat.

0: první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno. Uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás naši drazí u rádia Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vás oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové. Ano. Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale jak pán říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová?
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem.
1: Jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, ještě kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, ona už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé a to se to hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný
1: ne, Bčko.
2: Děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. Pochni. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den, hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Začala uzavírka silnice ze Stéblové do Srchu na Pardubicku. Královéhradecká diecéze nechala opravit zámeček ve Vortové. U soudu vypovídal dnes v kauze dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Zítra čekejte v kraji zataženo až oblačno, srážky a teploty do 18 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice D35 z Opatovic do Časů. Aktuálně opravují za úplné uzavírky úsek mezi Stéblovou a Srchem, který současně slouží jako sjezd a nájezd na hlavní hradubickou silnici. Uzavírka potrvá do 19. června. Auta musí jezdit po vyznačené objížďce.
4: Obnova poškozené silnice mezi Stéblovou a Srchem navazuje na už dokončenou opravu cesty Stéblová staré ždánice. Ta vede kolem rekreačních písníků a betonárky. Silnice je v tomto úseku po několika týdenní rekonstrukci už volně průjezdná. Opravy cest poničených navážením materiálu na stavbu D35 hradí ředitelství silnic a dálnic, z menší části i Pardubický kraj. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Řemeslníci dokončili obnovu loveckého zámečku ve Vortové u Hlinska. Celková rekonstrukce stála 17 milionů korun. Opravu zaplatili diecézní lesy Hradec Králové, které budovu využívají.
5: Lesovna byla postavená před 120 lety a sloužila jako letní sídlo biskupa. Po opravě tam vznikne pracoviště diecézních lesníků, kanceláře a také apartmán pro ubytování hostů. Následovat ještě mají parkové úpravy samotného okolí vily. Chrudimska, Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Čtvrtý pardubický městský obvod tento týden zahájí každoroční postřik chodníků proti prorůstajícím plevelům. Práce začnou současně v Pardubičkách a v Měticích. Příští týden budou pokračovat v Pardubičkách a následně se přesunou do Černé Zabory a Žižína. Obvod použije přípravek s příznivým ekologickým a toxikologickým profilem v dávkách ověřených z předchozích let. Ošetřené ulice označí informačními cedulkami s datem postřiku. Byl na mě vyvíjen nátlak, řekl dnes u soudu v kauze dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherr popsal u soudu.
6: Panu Bornsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
3: Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhuty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají hlavně dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Středeční teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Kvůli srážce dvou osobních aut se jezdí odstavným pruhem v úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Janovem ve směru na Litomyšl. Na místě zasahují záchranáři a dvě osobní auta bourala v Pardubicích v Hlaváčově ulici. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Dobré upršené odpoledne z Pardubic přejeme, tak pojďme se podívat na témata dnešního dne. Připomeneme, kdy volat a nevolat hasiče kvůli obtížnému bodavému hmyzu. Také vám prozradíme podrobnosti ohledně mezinárodního festivalu Jazz Dance Open. Ten má před sebou 23. pardubické pokračování a to nebude vše, protože ještě se budeme také věnovat zámku, který je plný knih a to už od zítra bude se tam konat knižní veletrh a nabídneme třeba i písničky, které nestárnou. V této hodině se můžete těšit na kapelu Lucie, také na kapelu Scorpions, na Michala Tučného, Elvise Presleyho a nebo kapelu Divoký Bill.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. A Jan Vamberský.

0: Klobouk vekřový hledala kapela Lucie po vzoru pánů Voskovce a Wericha. Napřed námi je teď souhrn aktuálních událostí toho, co se stalo dnes 9. června roku 2026. Michaela Spáčilová má slovo.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů korun na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podpory se dočká 43 projektů. Dotace mohou použít na stavby a opravy kanalizací, vodovodů nebo i čistíren odpadních vod. Příspěvky jsou určené pro malé obce a místní části do 2000 obyvatel. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před déle než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte prosím na linku 158. Hasiči v Pardubickém kraji mají za sebou první výjezdy kvůli včelám a sršním. Ne vždycky je ale nutné kvůli tomuto hmyzu volat hned právě na tísňovou linku. Podrobnosti už za okamžik v našem vysílání. Ochránci přírody z České Třebové pokračují v monitoringu křídlatky. Tato invazivní rostlina potlačuje růst jiných rostlin ve svém okolí. Na kolika místech se vyskytuje podle posledního mapování v České Třebové? Nejen na to se dozvíme odpověď kolem 6:45 od Barbory Soukupové. Akvapark v Moravské Třebové zahájil letní sezónu. Návštěvníky čeká letos několik novinek. Město do nich investovalo přes 1 milion 300 tisíc korun. Nejzásadnější novinkou je podle mluvčí radnice Lucie Krčmářové kompletně modernizovaný odbavovací systém.
3: Návštěvníci se mohou těšit na plně integrovaný proces od možnosti objednávání vstupenek na samoobslužné pokladně přes nové plavenky až po moderní samoobslužné turnikety.
2: Správa státních hmotných rezerv nechá opravit zabezpečení areálu v Chrasti. Součástí zakázky bude demolice a náhrada plotů, které obsahují asbestové části. Správa už vypsala soutěž na dodavatelskou firmu. A Pardubický kraj hledá osobnosti a organizace, které pracují v sociální oblasti a pomáhají lidem se zdravotním handicapem. Veřejnost je může do 30. června nominovat na cenu Duhové křídlo. Slavnostní vyhlášení bude 16. září.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Vysoké teploty v uplynulých týdnech probudili hmyz a hasiči v našem kraji tak mají za sebou první výjezdy kvůli včelám a sršňům. Přednost mají ale ty případy, kdy lidem opravdu hrozí vážné nebezpečí. Probírali jsme to v dnešním odpoledním vysílání s Josefem Kopeckým, kterého se ptám na to, kdy můžeme o pomoc s hmyzem hasiče požádat.
1: Je potřeba pamatovat na to, že hasiči řeší hlavně akutní stavy, kdy hmyz lidi přímo ohrožuje a prodleva by riziko ještě zvýšila. Jen za květen, kdy bylo několik velmi teplých dní, záchranný sbor eviduje přes 50 takových telefonátů. Výjezdy jsou nutné na místa, kde hmyz znamená nebezpečí pro větší skupinu lidí, jak vysvětluje mluvčí pardubických hasičů Lucie Pipiš.
2: Nejčastěji se jedná o výskyt hnízd či rojů ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních, na dětských hřištích, na táborech nebo na dalších místech s vysokou koncentrací osob.
1: A přednost mají také zásahy, kdy hnízdo ohrožuje člověka s alergií na bodnutí hmyzem.
0: Mm-hmm. A prosím tě, kdy je naopak na místě jiný postup?
1: Tam patří vlastně všechno ostatní. Třeba soukromé pozemky, zahrady nebo hnízda na půdě rodinného domu. V takovém případě by měli majitelé požádat o pomoc firmu, která se na likvidaci hmyzu zaměřuje. Nebo se je možné obrátit třeba na správce nemovitostí, případně instituci, která budovu nebo pozemek vlastní.
0: Mm-hmm. No, trochu odlišný je ale postup pro včelí roje. Tak čím se řídí v takové situaci?
1: Nejlépe bychom měli najít včelaře, kterému ty včely patří. Pokud ale existuje riziko a výjezd hasičů je nutný, snaží se i oni přistupovat ke včelám šetrněji.
2: Včely jsou významnou součástí ekosystému a pokud to situace dovoluje a nehrozí bezprostřední nebezpečí, snažíme se ve spolupráci s místními včelaři zajistit jejich odborný odchyt a přemístění. V mnoha případech tak může být roj zachráněn bez nutnosti jeho likvidace.
1: A já jenom doplním, že každý rok hasiči v našem regionu mají několik set zásahů u likvidace hmyzu.
0: Kdy tedy volat a nevolat hasiče kvůli likvidaci bodavého hmyzu, jsme probrali s Josefem Kopeckým. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: kolegové pěvečtí, písnička Život je pes v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Tak co nás čeká právě teď, to je jasně dáno v tento čas. Podíváme se na oblohu.
1: Počasí.
0: A to konkrétně s Imrichem Drapákem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. No tak pane Drapáku, Medardova kápě, 40 dní kape. Dnes trochu kape, tak bude kapat i dál?
2: Tady týden by mohlo být více kapat. V noci zatím ale bude spíše nějaký zataženo oblačno, no výjimečně nějaké přehánky 14 až 11. Zítra zataženo až oblačno a běhne opět od jeho východu, nám začnou přibývat srážky. Potom s ještěnými přehánkami teploty budou zase nějakých 15 až 18 stupňů a vítr slabý, promíjivý do 4 metrů za sekundu. Nejvíce srážek to zatím vypadá v noci ze středy na čtvrtek. Takže tam opět zataženo s deštěm, ve čtvrtek ještě taky pořád déšť, zatím to vypadá teploty do 18 stupňů. Pátek zpočátku by mohlo být nějaký polojasno, ale během potom spíše přehánky, i v sobotu přehánky a teplotně zatím vypadá pořád kolem těch 20 stupňů. Neděle taky ještě pořád nějakých těch 18 až 22 maxima. Zatím to vypadá, že potom od pondělí by ty srážek už by nemělo být tolik a teploty by měly jít nahoru.
0: Tak léto se zase vrátí po deštivém týdnu, ale deště potřeba, stejně jako písničky, které nestárnou. Právě teď Michal Tučný, Já budu žít na věky a za chvíli i Elvis Presley.

0: Staročeské divadlo v Pardubicích v neděli hostí 23. ročník Mezinárodního festivalu Jazz Dance Open. Milovníci tance můžou využít tvůrčích dílen vedených profesionálkami. Vrcholem bude potom tradičně gala večer od 18 hodin a víc jste si mohli poslechnout v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, které moderoval opět Jakub Malý a hostem byla organizátorka a zakladatelka festivalu Helena Machová.
1: Uvidíte, co jste ještě neviděli v Pardubicích a divadlo to nevidělo a Pardubický kraj to neviděl. Pozvala jsem úžasné hosty z Moravskoslezského národního divadla Ostrava a ve dvou tanečních projektech se představí japonští první solisté Národního divadla a samozřejmě i solisté, protože jsou to dva taneční projekty, tak dvoje různí tanečníci, takže i Portugalku a Angličana, úžasná záležitost. Pak jsem pozvala základní uměleckou školu Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí, protože to je, Ústí nad Orlicí je semeniště, musím to tak říct, zkrátka základna obrovských talentů a základní umělecká škola, taneční obor vítězí každoročně na všech možných soutěžích. Ve třech projektech vlastně v 15-minutovém bloku představí tři tance, na to se těšíme. A potom jsem vytvořila na veliké přání slečny Barbory Ptáčkové, která se teď pár dní zpátky vrátila z bezmála ročního angažmá v Itálii. Prosila mě o choreografii, takže spolu s Barunkou ještě tvoříme. A uvidíte i za taneční divadlo Heleny Machové v premiéře Karolínu Karešovou, která je u mě čerstvě nová. No a potom také uvidíte zkrácený film Tanec v kolážích 7, což je obří výstava, unikátní celosvětová, která zahájila celý festival už 1. dubna. Festival se rozklenul od 1. dubna do 30. června právě výstavami. Jedna je tedy Tanec v kolážích mezinárodní a druhá je výstava dětí, kreslíme a malujeme s festivalem.
2: Kde ty výstavy najdeme?
1: Najdeme je v Domě hudby, přízemí, u koncertních sálů konzervatoře Pardubice. Takže nenechte si ujít, protože pro letošní ročník tvořilo, dobře poslouchejte, 251 profesionálních výtvarníků ze 44 zemí světa.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, souhrn aktuálních událostí, pořad Den v kraji a teď také pozvánka na knižní veletrh Zámek plný knih. Zítra se v Pardubicích poprvé uskuteční pod širým nebem a zavede návštěvníky na malé nádvoří Pardubického zámku, kde se setkají tradiční vystavovatelé, prodejci i příznivci odborné a populární literatury. Jak ale upozornila Jitka Slezáková organizátorku Kateřinu Kavalčukovou, zítra by mělo pršet.
1: Ale to neznamená, že akce nebude. Pozor, akce bude. Kde?
2: Určitě, jenom se knižní veletrh přesune do prostor rytířských sálů.
1: Už je to 14. ročník, takže vy už víte, do čeho jdete. Bude to 10. června v kolik hodin?
2: Oficiální zahájení je o 10 hodin ráno dopoledne a bude trvat až do 18 hodin večer.
1: Takže opravdu celý den. A pak máte velmi bohatý doprovodný program. Pustme se do něj.
2: Doprovodní program vlastně prochází celým dnem. Máme připravenou krásnou odpočinkovou chill zónu, kde si budou moci čtenáři lehnout, odpočnout i s knihou, chvilku si přečíst. Máme připravené knihovní dílničky, kde se dají vytvořit záložky, případně postavit městečko. Na pokladně máme už měsíc připravenou vlastně výstavu, kniha oblečená i svlečená, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout zástupce našich knižních fondů a také nejstarší tisky z 16. století, případně i nástroje, které se používaly na zdobení knih.
1: Nevím, jestli jsme řekli, že k vám zavítá na ten knižní veletrh i téma architektury a proměn staveb, a to v roli zajímavého hosta. Tak to ještě na závěr, jako bombonek.
2: Ano, hlavním hostem celého veletrhu je Adam Gebrian, který má od 17 hodin besedu v přednáškovém sále. Adam Gebrian je vlastně architekt, kritik, a hlavně fanoušek architektury a také vlastně autor knih, které budou také u nás ke koupi.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: zpátky nás.
1: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
2: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
1: Ano, a co ještě?
2: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
1: Taky. A to hlavní?
2: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
1: To je ono.
2: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
1: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
2: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
1: Už ve středu 10. června
2: od 9 do 12
1: se na vás těší Jitka
2: a Mirek.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Romantický duet dvou Australanů Kylie Minogue a Jasona Donovana Especially for you v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. V Česku začal týden invazních druhů, který pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Letošní ročník je zaměřený na monitoring a mapování invazních druhů rostlin. Tomu se už víc než 20 let věnují v České Třebové, kde je rozšířená křídlatka. Rostlina původem z Asie se později jako okrasná rostlina začala pěstovat i v Evropě, ale brzy se vymkla kontrole a začala se spontánně šířit. Redaktorka Barbora Soukupová zjišťovala, jak je to s jejím výskytem právě v České Třebové.
1: Tak tady zrovna vidíme lokalitu, kde už byl provedený zásah. Ta křídlatka je bylinná, ale dorůstá do výšky přes 2-2,5 metru.
2: Vysvětluje předsedkyně Svazu ochránců přírody Podorlicko Hana Grundová. My jsme teď nedaleko hlavní silnice v místní části Truby.
1: Vidíme tady suché trsy, které byly loni ošetřeny chemickým zásahem a je vidět, že tady na té levé straně to je jaksi zlikvidováno.
2: Tady u těch už postříkaných a suchých vidím, že to má dutý vnitřek.
1: Ale pořád ještě tady na části vyrážejí nové, mladé, zelené výhony se šťavnatými listy, které jsou větší než 10 cm, takže tady bude potřeba provést nějaký další zásah.
2: Jaká jsou další místa v České Třebové, kde tak jako nejvíc škodí?
1: Křídlatka je invazní druh, který se rozšiřuje velice často podél vody. V České Třebové ji najdeme na mnoha místech. Ty, kde se v loňském roce prováděl postřik, to bylo 78 lokalit.
2: Vy máte pracovní skupinu a máte rozdělené takzvané rajony po České Třebové a ty pravidelně kontrolujete.
1: V té mapovatelské skupině je 9 lidí. Ta dohoda je taková, že my pomůžeme městu s tím zmapováním v součinnosti s technickými službami, které dostávají naše podklady. Máme sdílenou mapku a oni zase na těch místech provádějí zásah a dávají zprávy zpětně nám.
2: Ještě si pojďme vysvětlit, proč vlastně křídlatka vadí.
1: Ona patří mezi invazní druhy, protože je nepůvodní, protože se rychle šíří, ale ona výrazně ovlivňuje ostatní rostliny, omezuje vlastně schopnost růst na určitém místě, omezuje biodiverzitu.
2: Na mapování a likvidaci křídlatky má Svaz ochránců přírody Podorlicko přislíbenou dotaci od Pardubického kraje z programu Péče o životní prostředí. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář nás léčil lékořicí 8 minut a bude 6. Michála Spáčilová přinese další zprávy a Víťa Troníček folková pohlazení, to znamená hodinu plnou hodné muziky. Ale ještě předtím nabídneme, co uslyšíte zítra, co se bude dít. Tak krátce před 8:45 v ranním vysílání přivítá Jakub Malý dva hosty, Lenku Krejčíkovou a Moniku Vilímovou, organizátorky vědecko-technického jarmarku, který se bude konat ve čtvrtek 11. června od 9 do 16 hodin na Perštínském náměstí v Pardubicích. Dopoledne budeme vysílat živě z Litomyšlska, konkrétně se zastavíme v Dolním Újezdu, v Morašicích a v Příluce, jmenovitě tedy Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a příložníček Zdeněk Novák. A tématem bude bohatý spolkový život v obcích a také lidové tradice a další zajímavosti. Osud letního kina v Pardubicích je nejistý. Provozovatel má totiž na pozemek sice ještě dvě sezony. Výpůjční smlouvu s městem ovšem nekomunikuje a zároveň s ním město kvůli dluhům rozvázalo nájemní smlouvu. Tak podrobnosti k tomuto tématu se rozvíte zítra v našem vysílání. Stejně jako rozebereme téma služeb města Pardubic, které se budou muset přestěhovat z areálu na Hůrkách, mimo jiné kvůli plánovanému rozvoji území stavebně bytových domů. Tak to budou témata našeho zítřejšího programu a Jan Vamberský se těší zítra ve 12.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Podle ministra průmyslu Havlíčka se pardubická Explosia teď neprodává, vláda pouze vyhodnocuje obdržené nabídky. Moravská Třebová zahájila letní sezónu akvaparku. Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. V kraji zítra čekejte zataženo až oblačno, srážky a teploty do 18 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý úterní podvečer. Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, je teď ekonomicky nejsilnější ve své historii, řekl dnes vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO členům sněmovního výboru pro obranu. Stát uvažuje o prodeji firmy, podle Havlíčka se ale teď státní podnik neprodává a vláda zatím pouze vyhodnocuje obdržené nabídky. Dříve Havlíček uvedl, že zájemců je zhruba 6 a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok. Informace přinesla ČTK. Ochránci přírody z České Třebové pokračují v monitoringu křídlatky. Tato invazivní rostlina potlačuje růst jiných rostlin ve svém okolí. V České Třebové se podle posledního mapování vyskytuje skoro na 80 místech. Skupina dobrovolníků ve sledování pokračuje, říká předsedkyně ekocentra Podorlicko Hana Grundová.
2: V té mapovatelské skupině je 9 lidí. My pomůžeme městu s tím zmapováním v součinnosti s technickými službami, které dostávají naše podklady. Máme sdílenou mapku a oni zase na těch místech provádějí zásah a dávají zprávy zpětně nám.
0: Akvapark v Moravské Třebové zahájil letní sezónu. Návštěvníky čeká letos několik novinek. Město do nich investovalo přes 1 milion 300 tisíc korun, říká mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
3: Největší a zásadní novinkou letošní sezóny je kompletně modernizovaný odbavovací systém. Návštěvníci se mohou těšit na plně integrovaný proces od možnosti objednávání vstupenek na samoobslužné pokladně přes nové plavenky až po moderní samoobslužné turnikety.
0: Zemědělství a letošní sucho. To bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsuší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíce.
4: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krmiv, jednotlivých komodit a tak dále.
0: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování posledních sankcí trvalo skoro 2 měsíce kvůli odporu Maďarska, tam se ale vláda mezitím změnila.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Středeční teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 30. kilometrem ve směru na Hradec Králové. A z Pardubic máme hlášené hned 2 dopravní nehody a 2 auta bourala v Hlaváčově ulici a další nehoda se stala v ulici Na Drážce, a to u Penny Marketu. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
5: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta. nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul o zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a šel

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacifik nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím stříc vzpomínkám. Vzrušení, jak západ slunce hořím, že jsem se

jsem stará vesta, já jsem člověk

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Brož v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Ať je nostalgie z buchví kolikátého roku. Tady asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly, vily věnce, zavili.

0: lásce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj rozdělí obcím přes 70 milionů korun na stavby kanalizací a čističek. Obyvatelé Svitav hlasují o nejlepším projektu sdíleného rozpočtu. Knihovna Václava Havla má nové členy dozorčí i správní rady, je tak usnášení schopná. Zítra čekejte v kraji zataženo až oblačno, srážky a teploty do 18 stupňů. Dobrý úterní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Obce v Pardubickém kraji dostanou letos od hejtmanství 72 milionů korun na zlepšování vodovodní a kanalizační sítě. Podpory se dočká 43 projektů. Dotace mohou použít na stavby a opravy kanalizací vodovodů nebo i čistíren odpadních vod.
2: Příspěvky jsou určené pro malé obce a místní části do 2000 obyvatel. Příjemcům pomáhají zvládat technicky náročné vodohospodářské stavby. Na území kraje aktuálně vznikají takto zaměřené projekty v celkové hodnotě 2 miliard. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Třetí ročník sdíleného rozpočtu ve Svitavách vstupuje do závěrečné fáze. Ve veřejném hlasování se o podporu obyvatel uchází 12 projektů, které usilují o finanční podporu města. Odborná komise je vybrala z 18 podaných návrhů, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Občané Svitav starší 12 let mohou vybírat například mezi pořízením uzamykatelných cykloboxů, novými houpačkami v lesoparku v Rajzově ulici nebo například návrhy zaměřenými na rozšíření a modernizaci workoutových hřišť.
0: Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před déle než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký, u sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte prosím na linku 158. Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu knihovny Václava Havla jmenovala Dagmar Havlová. Šídlo Českému rozhlasu řekl, že nabídku přijal především kvůli odkazu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američané a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze Země otestovat například jednotku pro přistání na měsíci. Posádka prověří také fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zatažená až oblačná, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, během dne od jihovýchodu občasný déšť nebo přehánky. Středeční teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra dobré, místy mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kolona se tvoří kvůli porouchanému kamionu na dálnici D11. Až 25 minut se zdržíte za 111. kilometrem ve směru na Polsko a v místě exitu 113. Tolik doprava. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Častá chyba, tady myslím si, že to je chyba. Ptám se je správně k dnešnímu datu nebo datumu a hned odpovídám k dnešnímu datu.
2: Souhlasím a taky bych to tak viděla, ale naši kodifikátoři uznali, že když se říká k datumu, tak to má i své opodstatnění.
1: A je to spisovné? V rozhlase bych někomu dal za uši, kdyby někdo z moderátorů řekl datumu.
2: No, asi už jsme staří a pokročilí.
1: Takže je to možné, nebo to není možné?
2: Už je to možné, už se to považuje za spisovné a zdůvodněné je to takovým trošku podle mě legračním způsobem. Totiž kdyby se vyskytla například věta počítačová data tříděná podle dat, tak by to prý nebylo dost srozumitelné, takže tam se může říct podle datumů, což neodpovídá tomu správnému původnímu skloňování, ale zase je tam jednoznačný obsah. Takže díky takovýmto příkladům a díky tomu, že spousta lidí říká prostě datumu, nevynechává to při tom skloňování, no tak asi není důvod tomu vzdorovat a tvrdit, že spousta lidí dělá chyby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: S úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangal Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: Takto se nám představila kapela Ritmo Gitano. Pěkný večer. Jan Hron je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím zpívat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už to koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle na akci, jako je právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlujeme jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peníze, jak žít vlastně, takže
2: je. Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete. Co říkají?
1: No, na jakých školách je to někdy docela složitý. Já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou dáme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř. Budete dělat absolutorium?
1: Určitě. Že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vojšce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování. Baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho. Že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to.
2: Aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý.

0: street dance, neboli pouliční tanec. Označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop. Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a na afro jsme přešli tak před 4-5 lety. Hlavních tanečníků, těch pokročilých, jsme tak 15 a teď jsme otevřeli novou pobočku v Tanvaldě a v Hamru.
2: Zúčastňujete se i soutěží?
1: Ano, profesionálních tanečních soutěží. Někteří tanečníci si i odnesli už i tituly mistrů České republiky.
2: Jakou máte sestavu, když jdete soutěžit?
1: Každý rok máme na nový téma. Loni jsme měli z filmu Black Panther a letos máme Safari.
2: Vy současně i s mladšími dětmi soutěžíte stejně?
1: Malinký ještě ne, ty musí projít nějakými základními vystoupení a tak a poté si taky stoupnout na soutěž. Na taneční soutěže si člověk musí už stoupnout s nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že si neodnáší náš ty medaily. Skoro vždycky si odnáší.
2: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
1: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hiphopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
2: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi souboru?
3: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
2: Co se vám, děvčata, nejvíce líbí na kostýmech?
4: Sukně a chlupáče. Nejještší doplněk jsou vlasy.
2: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
1: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala a platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
2: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
1: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany i vlastně ze strany tanečníků, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistrů České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5., 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht. Zorte sa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmu by mohl být mírnější. Takzvaný lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemuseli dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
3: Dlouhodobě a za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
2: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
4: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
2: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady na něm přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
2: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V pražské Libně v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz, v okolí O2 arény kvůli koncertu čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, já teda, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vaší šlépějí?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že spoustu, člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu, že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv? Nebo
1: ano.
0: Jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka mám dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. Těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden Bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Kdysi, když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typicky komická,

0: epického nebo do dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
1: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host, je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou, já už docela i realizuju, ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jela, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj a ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Takže tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit, ale dokážu si ho představit.

0: tady v nějaké jako agentuře, manažerské pozici, s jeho zkušenostma, a hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
1: Takže máme talenty.
0: Ano, samozřejmě.
1: Operní svět nezůstane osamocen.
0: Ne, ne, ne.
1: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
0: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka. Z těch žen můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně, to je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
1: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. Bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel a já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně z krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci.
1: Ano.
0: Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: Není
1: si,
0: o
1: že
0: vás
1: ne.
0: slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženo, mohou se objevit přehánky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
3: Generali Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
2: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
4: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
2: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
5: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
2: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť. V severozápadní polovině Čech místy taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hajka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Duvka a pak Milan do Česta solově a Jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Millera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13-dílné skládanky alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

Nezapomenutelná pětka Tonda Hájek, Milan Dufek, Jirka Weiser, Mirek Řehošek, Honza Vančura, tedy Rangers 1977 a pod názvem Najdi tón, sympaticky sugestivní text tehdejšího konferenciéra Luďka Nekudy na mimořádně populární Ramaju mozambického Afrika Simona. Luděk je podepsaný i pod textem na písničku Tak či tak trinidadského vyznavače Kalypsa, působícího pod pseudonymem Sir Lancelot, kterou si sám s chutí jemu vlastní zaspívala.

ženu, tu chtěl bych za ženu, no. Je štíhlá jako prut, má dům a sedm krům, tak běda co dál, na to tatínek lkal. Blažena je sestra tvá,

0: zatlkal. Ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo.

0: se žeň. Tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo. To smůla je větší, než by byla milo. Tak se stále, že teď pohodilo.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

0: plakat se ven.
1: Vytrvale populární Chtěl bych být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako kouzelníka.

Originál Barbry Fairchildové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam patrně v úvodu 20. století zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

návod na přípravu populární lusiánské kejdy známe jako jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písně.

chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzi Vodňanského s Milanem Důvkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako vy jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, a, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Když jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom, jak
2: jsem
3: mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám, a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned, nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. Ale vzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na...
3: Na režii.
2: Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste... To jste si zvolil?
3: To ještě dřív. To jsem,
2: ještě dřív?
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do Dolů nebo do Hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, říká, předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flét. No.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska?
3: Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
2: jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: No. Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, by si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Hezky, no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, Krvavýho byla a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajně hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole. Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná.
5: To by šlo, tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
3: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
3: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
5: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
3: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
3: Člověče, tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa. Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
5: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
3: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
5: A hele, to jsou věci.
3: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
5: Ty myslíš, že zabil obě?
3: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
5: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
3: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
5: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
3: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
5: A když tam ty hroby budou?
3: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
5: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
3: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
5: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
3: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
5: Ale kdo?
3: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
5: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
3: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
5: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
3: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
3: A teď fofr do sklepa. Kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
5: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
3: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
5: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
3: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
5: Ano.
3: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
5: Ten by jí mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
3: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
5: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
3: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
5: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
3: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
3: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
5: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
5: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
5: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupil vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
5: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
6: No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
5: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
5: Zachraň se, kdo

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím.

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale se ved najít tu němou, pravý

Píseň, strašný klam, bezlstnou pravdu, řek si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a tou je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hromotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak

rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. Ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina. Začínají dvě hodiny. Možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a stoprocentní pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Co vám tvrdila?
1: No něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No ale pokračujte.
1: No to nevím. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libuže, vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet.
1: Slyšíte mě?
0: Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tedy já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější, já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, Libuše, mějte se hezky.
1: Jsem ráda, že se vás se dovolila, mějte se hezky, hodně zdraví, hezko dovoleno vám přeju.
0: O, děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži. Neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz / linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena okolnosti, Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost trčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu nějak na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí a já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, jestli ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, mě neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta, svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy.
1: Ano? Ano, no. Protože to si myslím, že na tom není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Mm-hmm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Ano, za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Když to by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnící, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no, já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A to se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko. Naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež. Téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Boženo, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a tož to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíca dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce a včí bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a tož potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoc, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a tož také však byl to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno řez. A měl dceru Jindřišku, ta měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on měl prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede s malou na Lopeník, protože tam s nich byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož číká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolené a poslání je pro něho. No tak jsem jela vláčkem, co byla tovární vlečka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od toho starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pan Sedlák auto venku, nakládal lyže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká mě, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového, přišla jsem tam na pracoviště, říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však dívajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam my jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na letadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano,
1: ano. A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryla, chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně, lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka se furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde je, já nevíš, kde je, já říkám, nevím nic. No tož potom jsem za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo. Ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Ta když, to vám řeknu z domu, to je asi tak 40 roků, nebo tak nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, ten ty durancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25-litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, jestli za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěl jít, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no, ne, já jsem chtěl říct, ne, no, blbneš, tak, a já mu říkám, ano, je to prázdné, to nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si o mě, co chcete, a já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to donesl doma, tím to pro něho skončilo. A moja sliv, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to štá mě poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci, propagaci krásné úrodné Moravy.
1: No, byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Jako naši jako stavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu lino. Takže to stálo, myslím, 1700, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehdy byla ta slivovica tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, to jsou dávné doby. No. Paní Boženko, moc krát děkuji za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
0: Víte, že máte pravdu, já se k tomu no, taky blížím.
1: Tak jsem ráda, že se mě to odkýval, mějte se pěkně.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma, pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. A teď můžu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam slyším vždycky, že pan Vratička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam, jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezřicha Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, byli jsme ranní, odpolední, a byl tam pan učitel, náš, jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo? Jméno, ale Žižka byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan Otočil, bylo to z těch v parku, byly ty tělocvičná tam byla tak dále, tak jsme šli, že nedíčat na tu odpolední, no a teď tam byly takové jezírko a byl tam pomník ruských vojáků, že sovětských, že, a tak to památník, že, a tak dále, už tam není, a teď prostě, teď tam byla, na tým jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník, a teď prostě můj spolužák, nějaký, jako Jiří Kaban, on byl potom, tak ten čarovník, jako oborem, a to on byl, jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici, a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu. Teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětskama k tomu pomníku a tak dále. A teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to rozbilo, tak se rozutekli, že?
0: Co se rozbilo?
1: A bylo svičný, a já jsem tam přicházel a toto, a ona na mě, že no, a to jste udělali vy, a vy jste rozbili toto, a toto tady je památník, vy jste toto, že zhanobili, jako ten, že úsek, který dám to a tak, nebo nevím, jak to mám říct, a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, jako, já jsem říkal, že jsem se zalékl, že jsem ho zalékl, to tak jsem zelhal, říkám, Špaček. A, jo, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, zaléperu, tento, no, možu to říct, a mě znají kluci Benny, že, a ty prostě, a i Krnova, ty si to slyší, tak mě, moji maminku a všetky platníka znali, byli instalátor a tak dále, a tak dále, a, no, a teď prostě ona mi říká, no, tak, teď to, prostě, ona, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, To byl jako komouk, že? No a já dokonce dělal v SCB a tak dále, jsem se potom dozvěděl a prostě zavolal moje jméno to pravé na mě. A ta, a ty se zelhal, a teď půjde, a teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tomu učitelovi, ředitelovi, všechno to ředitel druhý den, jenomže moje sestra, jo, Anka, která jako dělala, jako byla v Gimple,

0: jako je zpěvačky nejlepší a tak dále, a teď ona říká v souboru, že to, a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě, a toto, a teď ta Žižkova, a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, a tak dále, no a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako prýž, že no, ale způsobem, když se to stalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě, ona brečela ta a zastávala se toto a říkala, že to je od kamarádky, jako ten prater a tak dále, aby mi neoblížovali, jo. No a takže ta doba, jako jo, byla, že, no, takže se to stalo tady tato věc. A moc věcí takových, když já jsem jako, aj ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
1: Já vás poslouchám, asi užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté, co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
0: To mělo to, že nic se nestalo.
1: No.
0: To je ta čárka.
1: Konec dobrý, všechno dobré.
0: Ano, perfektně a tak dále.
1: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
0: A Špaček.
1: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
0: Pane, a vždycky vás hra, ale vždycky a všetci lidi to říkají, ale toto je všechno pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat. Já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto, jako ty, nebo Čmaňa, víte, kdo byl Čmaňa?
1: No jistě.
0: No, Zedníček, že?
1: No ano.
0: Nebo pan Hrachový, jo?
1: No.
0: Hleret.
1: No tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní s jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
0: Já jsem vás velice rád slyšel a já jsem to zkusil, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
1: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na Jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tohle téma. A Milosrdná lež byla na mě použita, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když jsem mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštil úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišla, jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to, ale bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jed? No, a já říkám, no kuře ne, víš, to říkal, no, byl to král.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak...
0: Namátkou Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval.
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
1: Ale to já si myslím, že tak 6-7.
0: Jo. No tak aspoň hezkých 6 roků života, kdybyste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No, bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní. Protože,
1: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takový tajemný věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovýhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo a když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to palil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, bylo to úžasný. A měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda a já jak jsem teda byl takový mladý, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řekl, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem ji tam viděl tenkrát v té ruce.
0: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
1: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to. A pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. A teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomě, že ho si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a tak tady dlouho není opravdu.
0: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
0: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Já teď sám trošku odbočím, co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení, zdraví. Čtení z dlaně. Zdraví.
1: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska, takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčnej předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
0: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuji, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
0: Máme stejný názor. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Díky, naschle.
0: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině Noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju a zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku? Za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik a první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve, musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře,
1: no, já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Ale že jste mě neslyšela. Jo.
1: Není to lež. Je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, od mého spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Uh-huh. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaké poptávky, musím to.
0: Nějaké závazky, tak.
1: Nějaké závazky. Tak jsem se ho nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. On, mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A vůbec nic neříkal. A já mu říkal má slova. Řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A mami slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řeknu já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, tak to už jo, jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizovat, my jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiďte si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. V jeho věku. No, tak jo, ale já jsem se pak s tátou, jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkám, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech nebo na svém synovi vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, protože u nás bylo zakázané lhát. Radši říct pravdu, anebo říkat nic. Mm-hmm. A dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát, taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoji by tak, oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky do plnících.
0: Ano.
1: Tak tak seděla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a nahnul cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám záměrně, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já se musela občas takzvaně rozklepat. A potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi
1: no,
0: taky.
1: Ne, no, ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, tak mají poklizinu a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z té kaňky.
0: Kreativní,
1: jo?
0: Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala vody jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Jano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu, teď taky. Ale po letech jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona
0: no,
1: je šikovná.
0: Stačilo akorát vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat. Ale...
0: Děkuji za váš příběh, paní Jano, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně on bude hodně teplej, strašně se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem Kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky, mějte se moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš jako tu životní zkušenost. Jak říkám, jsem už 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte ano, mít zkušeností až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl i pan Špaček, že v podstatě to taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak to tak tohle neřeknu. A kdo... je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže no, má minimálně třeba tři modely, nebo dva. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež je, že ani jeden není úplně OK, jo, ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné, super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, to je super, to je taky ještě super, no a ne, to je bomba, ne, tak v tento běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně nejlepší.
1: Ona se potom ta žena cítí dobře, celý ten večer.
0: Jo.
1: Jestli mě rozumíte.
0: Pokud se už najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi mě lhal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi. Nějaká třeba jiná žena. Ale že tak toto mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona, ta žena to potřebuje slyšet, že toto opravdu ne fakt, to je dobré. Tak jsem vybral z těch třech možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že rozumíte.
1: Furt mě nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jakože ano, tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zaláhal, jo? Že to byla ta milosrdná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že to máme klid, to máme klid furt, my jsme jakože super partneři, no tak, ale že žena se čistila dobře.
0: Tak, na té akci. Dobře, vy jste člověk tak. Čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všecky děkuju. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz / linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já to přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: To jste věděl od něj, od bratra?
1: Od bratra jsem to věděl. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadá zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne. Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný. Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
0: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: Děkuju.
1: Stačí nikdy mi to. Jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
0: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
1: je to možné.
0: Možná jste přispěl možné, i k tomu, jo, jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
1: Jo, přeju
0: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
1: Jo, děkujem.
0: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma Milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal, anebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle, jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takovej, no, takovej ten
0: pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak prostě se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, že jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodil a on byl nějaký prostě pod injekcema, ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to, ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, on jedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme jí celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že

0: prostě, no, prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako, a já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře ne, jako ne, já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, že tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže...
1: Paní Aleno, ale no, já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
0: Jmenoval se Balín. Balísek. To bylo něco z Pána prstenů, nějaký Balín tam byl. Martina ho pomenovala Balín. Jako prostě Balísek. To. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Yeah. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, a protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře, to nebylo zvíře, to bylo prostě
1: no, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, nebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
0: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
1: mějte
0: noc
1: se pěkně.
0: Všem posluchačům.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno, nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže já, můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl, ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem, chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne,
1: jo.
0: Ne, to
1: jo.
0: Ne.
1: No, to bylo. Jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam je tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel domů, říkám, taťko, když jsi mě lhal, jo? Takže mě nechtěl zkazit ten týden, že jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak křadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo? A tak vždycky jen kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle nerad slyším.
1: A od ty doby, no, od ty doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxérovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám 2 kluky, a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumíte, ale budu říkat podrobnosti, říkala, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 korun, maximálně 1500. Jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jsme jdem po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zvonili dole a já jdu tak po těch, říkám, to byl zase žlutý boxer, jo? Říkám, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, tak kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale vždycky musel někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím. Rozumíte? A ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte? A kluk řekl, no taťka říkal 1500 nebo až 2000 maximálně, jo? Ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit. A ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechno, všechny ty, co máme, obojek, řeminek, misky, všechno vám dá. Tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte? Jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti. A ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl s nima běhal jako za koníma perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zase jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten našel, taky mě. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to jsem měl pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív, pro ty koně.
0: Že no, to jsou vedlejší vodu, věci, jedno. Ano, pojďme no, k věci.
1: Vedlejší
0: no.
1: věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaké zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo. Tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt mám, mámka ti lže, jo, že to byl můj pes, jako jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechal naposled, jako rozumíte, jo.
0: No. Něco podobného se stalo mému známému, ano. A řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát a snad někdy příště s něčím veselejším.
1: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího Dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, ty tady vedle mě leží, jo, za teď pedu ze statku, to je dom a on se jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, Done, nažeň béky a on valí a už jen říkám a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz všuchno. A vždycky ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepošle toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
0: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát, no, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma Milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit tenhle pátek, málo jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi, a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri-di-na-li-ti.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Pabang Singh, 87letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Pabang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
3: Ano, ano, správně, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický.
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Fish?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při blížším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím, a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně, dřív než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno. A já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho piva, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fentlingel. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mě myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadě. A říká, no a jo, teďko on se smál, to já ohra, ještě něco s paníšek. A říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky... Člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výka. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, tak to řekli. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to bylo ohromný, ty jsi se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, pivec. A co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný. Jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bife, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpověděl, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slečno, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne,
7: On ty to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče, je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb.
7: Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je vám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
2: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale

0: Vyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak se mu dodával tu rakev. Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. Do ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalý. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No. 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami, udělejme si znovu ze ctnost, ať je ticho, ticho, ať jsme sami, sama se děla. No jo. Haló, teto, tak kdy bude pohřeb?
1: Nevím, Jarinku.
0: Prosím? Kdo volá?
1: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
0: Kdože?
1: No přece já, ty.
0: No to jako, že si volám sám?
1: No ano.
0: Já, že volám sobě?
1: No ano.
0: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
1: Z budky na Pankráckém náměstí.
0: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
1: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
0: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
1: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
0: Sobě určitě ne.
1: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
0: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
1: Jarinku, to se ti zdá.
0: Tak ty se mně zdáš.
1: Ano. A ty mě?
0: A jak se ti zdám?
1: No, nemitý.
0: Jo.
1: Nejsi mrtvý, Jarinku?
0: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
1: Ale telefonují.
0: Ty mě strašíš. Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
1: Ano.
0: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
1: Ano.
0: A jste, jak jsme volávali Hanku?
1: Ano.
0: A máš vpředu vylomenou jedničku?
1: Mám.
0: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
1: Mám.
0: A co máme v pravý kapse?
1: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
0: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
1: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
0: A proč jsme volávali právě jeho?
1: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
0: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
1: No, vidíš, a proto tě volám.
0: Asi jako můj hlas, a nebo co? No, teda já ti věřím, rád ti věřím, protože mi se to hodí.

0: Jarinku, představ si, že jsem toho kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, kohoutek. Říká teta Anna. Tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
1: Ano.
0: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana kohoutka. No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana kohoutka. Jde to?
1: Všechno jde.
0: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
1: No, téměř.
0: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
1: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
0: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali kohoutka.
2: Prosím, tady kohoutek.
1: Máte, prosím, doma slepičku?
2: Nikoliv, tady kohoutek, studente.
1: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
2: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
1: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
3: Já úplně pláču, Jarinko.
0: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
2: Prosím, tady kohoutek.
4: Zde pohřební ústav Concordia.
2: Aha.
4: Máte u nás objednanou rakev, pane.
2: To si zas ty.
4: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
2: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
4: Právě že ne, kohoutku, já se ve škole nudím.
2: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
4: No, do smrti.
1: Buď tak hodný, kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
2: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
4: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
2: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
1: Promiň, kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, z vratiny mám pětku.
2: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
1: Je, to je prýmá, kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
0: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
1: Byl.
0: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
1: V kvartě.
0: No, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
1: To je smutný.
0: To není smutný.
1: To je smutný.
0: Vlastně je.
1: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne. Ty máš něco pro mě?
1: Tak, co bys chtěl?
0: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
1: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
0: Řekni mi o hlasech, Jarinku. K narozeninám.
1: Člověk má jarní hlas a letní hlas, podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas a hlas, kterého se bojí, protože...
0: To neříkej.
1: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas a puklý hlas a slepený hlas a zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas a muž má svůj ženský hlas.
0: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?